0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Hit Radio. She work it, girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, too ready to pop. She

Hit Radio Zlín.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
3: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
2: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
3: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
2: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
0: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. České firmy se připravují na návrat EET a moc se na to netěší. Podle posledních průzkumů očekávají více byrokracie. Zhruba 40% z nich má potom za to, že změny přinesou více digitalizace, bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky. Přesně to si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje vláda. Ročně by si měla státní kasa polepšit o více než 14 miliard korun. Kuriozní a tragická zpráva přichází ze sousedního Rakouska. Na manželský pár v důchodovém věku tam zaútočilo stádo krav. Zatímco žena jeho následkům podlehla, muže převezl do nemocnice v Innsbrucku vrtulník. Rakousko navíc registruje smrtelné útoky krav už 3 roky za sebou. Podrobnosti toho posledního se stále vyšetřují. Čeští hokejisté nemají čas truchlit, už dneska je totiž na programu další utkání světového šampionátu. Svěřenci trenéra Rulíka v něm vyzvou do posud nejtěžšího soupeře, favorizované Švédsko. Utkání startuje ve 20 hodin a 20 minut a sledovat ho můžeme na obrazovkách ČT Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Dneska začíná 12. ročník festivalu Open House Praha. Nabídne debaty, přednášky, výstavy i speciální prohlídky. Akce vyvrcholí o víkendu, kdy se otevře více než stovka běžně nepřístupných budov a prostorů na celém území hlavního města. Jejich seznam a další informace najdete na webu openhousepraha.cz. A ještě přidám počasí. V naší metropoli má být dneska nejprve polojasno až jasno, postupně je většinou oblačno a jen výjimečně se vytvoří přehánky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 21 stupni. Z Prahy Dominik Šmaus.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty a jsme kompletní. Krásné ráno vám přeje Jasmin, David a já.
2: Krásný ráno.
1: Ahoj.
3: Že jsi taky přišel podívat jenom za náma.
1: Přišel jsem se kouknout. Mě by strašně zajímalo, já jsem přišel tady k počítači, k masážnímu pultu a je tady prezervativ, je tady připravený. Znamená to, je to, Davide, od tebe taková jako podprahová informace, že se nemáme množit.
3: Hele, už nebyl jsi tady v pátek, už se nikdy nedozvíš, co se tady dělo.
1: No jo, taky vás rád vidím. Taky vás rád vidím a jsem rád, že tady jste i vy, že jste si nás pustili. David Guetta, tedy Swims, Tones and I. Tím začínáme. Hezké ráno.

0: 6.06. David Guetta na Hit Rádiu, krásné ránko vám přejeme. Já teda musím říct, už jsem probuzen po tomhle songu, tak doufám, že i vy, kdo jste u vašich přijímačů, co vy dva.
1: Taky jo.
2: Ne, opravdu jako probudí to.
0: Hodně, hodně. Ale my jsme se tady shodli, a možná to máte i podobně, kdo nás posloucháte, že ten návrat do pracovního procesu byl trošku náročný po víkendu a nevím, čím to bylo.
2: Tenhle týden je to opravdu znát víc. Já jsem i víkend prospala celý. Já jsem byla úplně mimo a dneska bych v tom nejradši pokračovala, ale zvládneme to tady.
0: Já si myslím, že u mě bude ten problém s tím, že jsem ten víkend moc jako neprospal, takže možná tam bude zakopaný pes. David asi jako stále v pohodě.
1: Byli v klidu. My jsme teda, když se budeme bavit o víkendu, měli první grilovačku letošní.
0: Nekece.
1: Byla hodně specifická tím, že byla taková zima, že jsme byli všichni jakoby obestoupení kolem toho grilu.
0: Takže jste se tulili.
1: Takže jsme se v podstatě tulili a bylo to fajn.
0: Takže ten prezervativ, který tady je na stole, a někde, kde se tady vzal, ono na něm je tady napsáno, je reklamní, je z jiného rádia, které je tady u nás v budově. A já nevím, jak si to mám vysvětlit. Co se tady dělo o víkendu?
1: O víkendu taky nevím, já jsem byl doma a ještě připomenu, že ta grilovačka byla rodina, takže doufám, že jsem ti odpověděl.
0: No tak jaký jste měli víkend vy? Pojďte nám napsat, protože za malou chvíli začne minuta šampionu, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadal váš víkend.
2: Budeme mít 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás a číslo k vám, k nám teda, 777-937-777.
0: A teď k vám letí další hity, tohle jsou Train na Hit Rádiu, hezké ráno v 6.07.

0: Train. Tonight. Hey Soul Sister, 6 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Tak jaký jste měli víkend? Začíná minuta šampionu právě teď.
1: David Žacléř byl s dcerama na dní hasičů v Trutnově a bylo to prej super.
0: Martina Kladno celý víkend strávila na zahradě.
1: Ula okrouhla u nového boru, rozvážela svatební koláče po celé rodině.
0: Petr Most celý víkend skládal skříně a přežil.
1: Tomáš Ostrava uklízel garáž a našel věci, které neviděl 10 let.
0: Wendy Husinec u Prachatic navařila, uklidila a pak odpočívala.
1: David přeje dobré ráno z ostrova Murter v Chorvatsku, káva se snídaní na stole, mají 12 stupňů, zataženo přes den 20, víkend odpočinkový s rodinou.
0: Pepa Beroun, sázení kytek plus kontrola včel.
1: Petra Svoboda nad Úpou, rodiny byly na skvělém Pokáčově v Praze a pak se přesunuli na chatku.
0: Jiřina, víkend pohodička, sobota akváček s rodinkou, neděle kolo s dcerou a psem, idylka.
1: Petr Zlín, víkend hezký, postelový tulící.
0: Počkej, nám to nestačilo. Teďka jsem se ztratil trošku. Živán z Nového Jičína. Zdravím vás, víkend pracovní a deštivý, pak vše prospal.
1: Bohumila Karviná v sobotu zvládla zkoušku za A. Wow.
0: Kača Olomouc, dobré ráno, úplně nejlepší, opět sraz Amerik a pohodička klídeček. Petra Zlín, víkend hezký, postelový tulící a pozor, Květa Děčín, v sobotu jsem promilovala s přítelem a neděli to už jsem byla zase v práci.
2: Teď co bylo náročnější?
0: No, to je otázka.
1: A ten povzdech, jak jsi to hezky zahrál.
0: Kdo se o víkendu pomiloval, nechť zvedne ruku.
2: Proč jsem zvedl
0: ruku jedinej? Kdo se pomiloval se svým partnerem, ať zvedne ruku.
2: Kdo se nepomiloval se svým partnerem.
1: Kristova, no. Tak děkujeme za zprávy, jste úžasný a bylo jich spoustu, tak děkujeme.
0: Máme pro vás pocit, že tě ztrácím. Poetika na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Krásné ránko.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: 6 hodin 19 minut. Avril na Hydrádiu. Co mělo happy ending? Byl sobotní hokej. Dámy a pánové, v sobotu jsme přepisovali hokejový dějiny. Teda ve velkých uvozovkách, jo. Česká repre poprvé v dějinách prohrála se Slovinskem. V prodloužení nás porazili 3-2. Takhle, kdyby nás porazilo aspoň Slovensko, jo. Ale tenhle stát, který není ani na mapě. Za mě jakoby nestačilo, že když jedeme do Chorvatska k moři, tak za ten jejich půl kilometr dálnice zaplatíme nejvíc peněz z celé cesty. A my s nima ještě prohrajeme, jo. Tak já nevím.
1: Jako je to nemilý, navíc pikantní.

0: zvláštní tam je, že vlastně hlavní hvězdou jejich zápasu je brankář, který je Čech.
1: No počkej, to není vůbec pikantní, to je pěkně, na prd.
2: Tomu nikdo nemohl před tím zápasem zavolat, pro boha.
1: No a já na to, koukám, my jsme na to koukali s Tchánem Tchýní a mojí přítelkyní, teďka ležím u té telky, ne, a říkám si, proč ten Horák prostě jako on je Čech, proč to nepustí, ne?
2: No to bylo takhle, před tím zápasem se ukázalo, že oni nemají ani jednoho zdravého golmana, tak nás poprosili, jestli bychom jim jednoho jako nepůjčili, víš? Jak se to vždycky dělalo na rybníku.
1: Já jsem si říkal, že mu to nebylo blbý, jako, víš? Že se pak mohl podívat těm našim hráčům do očí, jako, víš? To je patriot, tyhle.
2: No. Ještě řekni to, co jsi říkal o té Tchýně, jak přišla do toho zápasu.
1: Jo, takhle, já jsem nechtěl, ale teď já už musím. No, ona Tchýně u toho nebyla a ona pak dorazila vlastně...
2: Zastavu 2-1 pro nás.
1: Zastavu 2-1 pro nás a pak se to vlastně celý tak nějak jako... Takhle, nechci to připisovat na vrub jako jí, jo, ale opravdu ona přišla.
2: A začalo se to hroutit.
1: Začalo se to hroutit, jo, přesně od té doby. A ona ještě... A ona se tomu začala ještě smát, říkala, no, ty naši určitě nevyhrajou. A začala tak jako rejpat, ale jakože jsme se to dělali jako legraci všichni, no a nakonec měla pravdu, no.
2: Tak doufejme, že dneska tvé Tchýně ve 2020 nebude u televize.
1: Nebude, takže vyhrajeme. Dneska Česko-Švédsko.
0: Je to tak.
1: Česko-Švédsko 2020. No tak si spravíme chuť dneska večera, si co vy na to?
2: Držíme palce.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Zlín.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hit Rádiu. 6.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2 tisíce víc než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Lebku svaté Zdislavy se podaří dát dokupy, vzácná relikvie byla o víkendu vyjmuta z betonu, teď čekají práce restaurátorů. 35-letému pachateli potom hrozí až 8 let ve vězení. Taky neandrtálci chodili k zubaři. Podle posledních studií používali předchůdci člověka kamenné nástroje k ošetření zubního kazu, a to zhruba 60 tisíc let před dnešním dnem. Naznačuje to stolička nalezená v jeskyni na jihu Sibiře.
3: Jako měli to těžký neandrtálci. Já jsem koukala, že se dožívali nějakých 30 až 40 let, takže já bych to měla za pár. Vy dva už byste byli pod drnem dokonce.
4: My už tady nejsme.
2: Aspoň bychom nemuseli tolikrát k zubaři. Mě spíš jako zaujalo to s těma kamenama.
4: Ano.
2: Si třeba, když šel tehdy k zubaři, k nějakému neandertalskému, mohl dát taky takovou tu injekci proti bolesti, víš?
4: Jako anestezii.
2: No.
4: No, takhle, myslím si, že na anestezii byl ten větší kámen vedle.
0: Bon Jovi, It's My Life, 6.32 na Hit Radio SK.

0: Tohle je pondělí Hitradio, snídaní šampionů, 6 hodin, 40 minut s vámi Michal Jasmin a David. Přejeme vám krásné ránko.
1: Pánové, hlavně. Odebírali jste někdy příspěvky nějaký OnlyFans modelky? Myslím samozřejmě naše posluchače, vás se zeptám klidně taky, jste se tak jako uculili.
2: Já ne.
0: Já taky ne.
1: Dobře, existuje jedna OnlyFans tvůrkyně, který její fanoušek během 2 let poslal asi 40 milionů korun v přepočtu, jo. 40 milionů, což je fakt dost, jo, během 2 let. No a domluvili si nějaký randíčko, povedlo se to, přetavit to do reálu. Tak se jako setkali, podíval se na ní a řekl jí potom, že je v reálu nějaká tlustá.
0: Jo. Pro mě už jedou. Slyšíte to houkání?
1: Přijde mi to vlastně fakt hrozný, jako ale z obou stran, jo. Možná teda pohled chlapa nejdřív, že někomu platíte teda 2 roky, máte ho úplně vysněnýho, dáte mu 40 míčů a pak se vám ve finále nelíbí. Na druhou stranu, bejt holka, tak jsem fakt nakrknutá, protože to, že ti někdo jako zaplatí za to, že tě sleduje na internetu, neznamená, že tě pak v reálu může urážet samozřejmě.
0: No, nakrknutá, jestli můžu, tak já, takhle. Je jasný, že jí nesledoval asi jenom jako jeden, že jí to neplatil. Takže jako nakrknutá, když víš, že máš od jednoho borce prostě 40 milionů přepočtu.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, ty peníze už byly na účtě, takže nakrknutá jenom do jistý míry.
0: Jasně, no.
1: Ale co to je? Poslat vlastně jako 40 milionů cizímu člověku, to je hustý.
0: No, teď si vím, že takových prasáků je prostě jsou tisíce, jo? Tak má vyděláno do konce života.
1: A já jsem tady v rádiu prostě, no.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá. Duna!

0: levnězčiny.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Hit Radio. 3 dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
6: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase ze Štenberka na Olomouc u Bohuňovic došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením. A na Zlínsku mezi Luškovicemi a Hvozdnou osobní auto srazilo srnku. Dejte tam pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů.

0: Tohle je Shabuzi Bar Song na Hit Radio 652. Přejeme vám krásné ránko. Co celý víkend plnilo hlavní články webu, co mělo první místo ve zprávách v televizi, kromě toho, že jsme poprvé v historii prohráli v hokeji se Slovinskem, tak to je svatá Zdislava a její lebka. Sledujete to nějak, nebo...
1: To se nedá nesledovat, podle mě.
0: To je ano, to je možná zbytečná otázka, protože valí se to na nás ze všech stran, jo. Tak teda, co víme, pokud to náhodou nesledujete, že našli pachatele, našli i tu lebku zalitou v betonu a podle posledních informací se jí podaří zachránit. Budou jí restaurovat, takže lebka bude zpátky na svém místě.
2: Za mě brutální PR pro Zdislavu. Ruku na srdce, kdo ještě před dvouma týdnama věděl, že vůbec někdy existovala.
1: A že to byla takováhle patronka naše obrovská.
0: Teďka se tam na ní bude jezdit určitě každý dívat, až ji tam vystaví znova. Myslím si, že ji teda zamknou za 5 mříží, ale bude tam, bude zpátky. Nicméně pachateli hrozí až 8 let vězení, jo. Já se teda stejně myslím, že nejhorším trestem by pro něj byla bezlepková dieta.

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektrokola. S přibývajícím množstvím prodaných kusů u nás klesá věková hranice lidí, kteří si je pořizují. I nadále však zůstává ve většině případů nad 50 lety. Někteří obchodníci jich už dokonce prodávají víc než klasických kol na lidský pohon. Nejčastěji v cenovém rozpětí 40 až 80 tisíc korun. Loni ve světě přibylo poprav. V 17 zemích mělo takovým způsobem přijít o život více než 2700 lidí. To je nejvíc za posledních 44 let a nárůst skoro 80% oproti roku 2024. Toto číslo navíc nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny každý rok v Číně. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Dopravní nehodu v Thajsku nepřežila česká turistka a její irský přítel. Pár měl dopravní nehodu za deštivého počasí na horské silnici. Jejich skútr měl podle vyšetřovatelů smyk a čelně se srazil s protijedoucím autem. Češka zemřela na místě, její partner až následně v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Město Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na Velkém náměstí, která je součástí seznamu kulturních památek. Opravy se zaměří jak na stavební části, tak na citlivou obnovu historických prvků. Práce by měly začít v červnu a potrvají přibližně rok. Cílem projektu je nejen zlepšení technického stavu věže, ale také zvýšení bezpečnosti v jejím okolí. Dnešní obloha bude ještě zatažená a na celé řadě míst v kraji zaprší. Déšť ale bude postupně ustávat. Teploty vystoupají až na 17 stupňů.
9: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
10: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: 7 hodin, 3 minuty, hezké ráno.
12: Ahoj.
10: Snídaně šampionů.
11: Startujeme další společnou hodinu a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
12: Kdo jste smutný, že se letos třeba nikam nepodíváte letadlem, tak my vás za chviličku do letadla vezmeme a budeme vás potřebovat, tak s náma rozhodně zůstaňte.
11: Tak připoutejte se za chvíli. Odlítáme teď muzika Samfeld a Jonas Blue. Hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio v 7 hodin 6 minut. Dobré ránko.
1: Zažili jste někdy nějaký bizárek v letadle, když jste cestovali třeba někam daleko, nějaký dlouhý lety? Popřemýšlejte, v poslední době se staly hnedka dva během jednoho víkendu, jo? Za prvý. Jedna dvojice, ta dostala pokutu za to, že...
0: Jo, že se milovala na palubě, to jsem četl, jo, to jsem čet.
1: Oni se ale jako seznámili během toho letu a rovnou na to takhle vlítli, jo. Takže to byl rychlej posun. Nicméně pak tam byl další pár nebo další parta lidí a ty zase dostali sprdunk za to, že tam dělali velký brajgl, jo. Hodně tam hulákali, hodně tam dělali bordílek a tak.
0: Což se dá vlastně pochopit, když letíš někam dál, jo, tak nuda v letadle, no, tak co dělat?
1: Co je zase horší pro toho, jakoby pro tebe, jo, pokud tam cestuješ, jsme teďka všichni v letadle a děje se tam tohle, jo, slyšíte zvuky z kabinky cizích lidí a nebo tam někdo hází věc, má řve, co je vlastně horší pro nás jako pro cestující?
0: Ale radši bych asi poslouchal tohle, než aby mi někdo kopal do sedačky ze zadu, jo.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, no, za mě nejhorší mimino, který řve na palubě.
0: A tak to zase jako rodič chápu, jo.
2: Já tak to taky chápu, ale je to vždycky strašně nepříjemný.
0: Jako je to nepříjemný, ale já z pozice rodiče od té doby, co jsem teda rodič, tak mě jako takhle štvětě to, ale je mi to zároveň líto, jo. Teďka jako nevíš jako na jakou stranu, říkáš si ježišmarja, ale pak si říkáš ježišmarja, chudáci rodiče, jo. Ale to kopání je nejhorší. Já teda nevím, jak to máte vy, ale jakmile mě někdo ťuká do sedačky, tak se otočím a jako řeknu mu to slušně. A ten člověk to většinou pochopí, no.
1: Já to taky řeknu, ale většinou mám pocit, že to nepochopí nebo nerespektujou a nechápu vlastně některý rodiče, že jako neřeknou sami těm dětem něco, že prostě nechávají si tam tak jako kopat. Víte jak?
2: To je to nejhorší, když se to děje, ty to celou dobu jakoby dusíš v sobě a úplně jedou hlavě ty dialogy, jak to může ta máma prostě, a teďka co bych jí řekl. Já ještě zpátky k tomu milování, jo. Víte, že existuje něco, čemu se říká mílový klub, a to je právě klub lidí, kteří se milovali nad jednou mílí, to znamená v letadle ve výšce 1,6 kilometrů a výš.
0: Mě by zajímalo, kdy jsi na takovou informaci, Davide, přišel. Já jsem o tomhle v životě neslyšel, ale vypadá to, že ty s tím máš spoustu zkušeností.
1: Tak David je sportovec, patří do několika klubíku určitě, tak možná i tady do mílovýho klubíku.
2: Ne, tady
1: klubíku
2: do toho zatím nepatřím.
0: Kolikrát zatím patříš do mílovýho klubíku, co?
1: Nicméně nás teďka zajímají vaše historky z letadla, třeba z těch dlouhých letů nebo krátkých, to je jedno, ale nějaký bizáry, který jste tam zažili, nebo co vám třeba vadilo.
0: Opravdu nějaký chuťovky, pojďte se do toho opřít, budeme za to rádi, když tam to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp číslo 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity JP Cooper, Astrid S a za malou chvíli se k těm vašim bizárkům z letání vrátíme. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Miraj Trips dokola, 7 hodin, 15 minut, tohle je pondělní Hit Rádio a snídeně šampionů, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, že v uplynulém víkendu se v oblacích děly různé věci, konkrétně v letadlech, a ptali jsme se vás, jaké máte bizarní zážitky z letání.
1: Máme tady několik zpráv, tak jedna z nich třeba, já jsem letěl jednou v životě a když jsem viděl, jak se při vzletu letadlo prohlo, tak mě tam už nikdo nedostane. Na zpáteční let jsem se musel posilnit.

0: To smrdí teda hodně, to musím se zastat.
1: Hmm. A to byla pilotka, nebo to byla spolucestující? Tam náš autopilota, můžeš si ty nechty doma nalakovat, že jo? Taky píše Jana, dobré ráno, při cestě z Argentiny do Evropy, konkrétně do Paříže, určitě nechcete mít kolem sebe 10 rozječených polských neukázněných dětí, které si před vámi klopí sedačky a skáčou. Letuška jen krčila rameny, pro mladé je toto za mě nejlepší antikoncepce, no pro šepana. Taky tady máme nějaké hlasovky, pouštím tu od Martiny.
2: Čau, člověče, jednou jsme letěli z Egypta a letěl s náma týpek, který byl absolutně celý ověšený zlatem, hele, zlatý řetězy, zlatý prsteny na každém prstě, zlatý náramky, dokonce se tam asi třikrát převlíkal, aby všem ukázal, jaký má značkový trenky. Zaplatil si 3 sedadla, aby mohl letět, ale... Jeden problém tam byl, no. Letěl sám.
1: Takže on si zaplatil 3 sedadla, aby mohl teda všem ukázat, nejenom, že si teda koupil spoustu jako značkových hadrů, ale aby ukázal, že teda nestačí jedno, ale že potřebuje 3 sedadla, jako že na to má.
0: Je to frajer
1: jako
0: prostě.
1: Frajer. Máme tady taky pohled z druhé strany, a to od letušky Martiny.
3: Krásné dobré ráno, milé rádio. Jako bývalá a vysloužilá letuška mě zrovna napadl jeden absolutní bizár, kdy po nočním letu, dlouhém, náročném nočním letu jsme uklízeli letadlo a na sedačce zůstaly po jednom cestujícím klapačky. Jak může někdo odejít z letadla bez zubů? A to je jeden z mála. Hezký den, Martina.
1: To je skvělý, no tak ten člověk prostě asi, to jsou takový ty, co spěchají, takový ty, co ještě než to letadlo přistane, tak už stojí v ulice.
4: Že mobil mám, klíče mám.
1: Že mám, a pak, až, pak když už jsi v té hale příletový, říkáš ty jo.
0: Zuby.
1: Zuby, jo, no. Děkujeme za vaše historky. Teď odlétáme z České republiky přímým letem do Francie. Indila, Dernier Dance, 7.18 na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Indila na Hit Rádiu v 7 hodin 21 minut. Už za pár chvil budete soutěžit v rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, na to rozhodně počkejte. No a za malou chvíli taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
4: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
3: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
4: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
3: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
4: Více na Facebooku, nákupní centrum. Čepkov.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Sencor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
11: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
16: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D46 u Drysic ve směru na Olomouc dejte pozor na nepojízdné osobní auto na krajnici. A na trase ze Šternberka na Olomouc u Bohuňovic došlo ke střetu dvou osobních aut. I tady opatrně.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: tohle jsou Walk the Moon. 7.29 a pondělní Hit Radio, snídaně šampionů. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin, David a David má
1: ranní update.
2: Česko má za sebou další vlnu demonstrací. Po celé republice se scházeli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Protestní akce se konaly ve všech krajských městech, nejvíc účastníků hlásilo Brno. Daniel Landa vyzývá svoje odpůrce, aby trochu ubrali. Reaguje tak na incident, při kterém někdo rozbil okno v jeho pražském domě. Pobídl je, aby ho vynechali ze svých vzteků, své pozornosti a emočních tanečků. Do Česka by mohlo konečně dorazit letní počasí. V maximech budou začátkem příštího týdne atakovat teploty hranici tropické třicítky. Ještě teď ve středu, ale počítejme s deštěm.
0: Hezký, takže léto tady, léto na spadnutí. Já bych se ale tak úplně neradoval, protože nevím, jestli jste si toho všimli. To počasí je letos jak na houpačce. Chvíli 30, pak sněží, pak 30, pak sněží. No tak uvidíme. Nicméně hezký počasí bude asi na MotoGP. Krásná atmosféra. Tenhle týden hrajete v soutěži Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
3: 19. až 21. června se to všechno odehraje, pátek, sobota i neděle. A ta gold vstupenka, kterou můžete vyhrát, zahrnuje přístup na úplně všechny přírodní tribuny, taky možnost přecházet mezi sektorama a sledovat ty závody z různých míst, no a taky kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777-937-777. Za malou chvíli domů z vás zavoláme, zasoutěžíte se a teď k vám letí Coldplay na Hit Radio.

0: jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Rádiu v 7.34. Rychlá pětka se blíží. V té celý tento týden vyhráváte gold vstupenky na absolutně celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna. Rychlá
1: pětka. 19. až 21. června se to všechno odehraje a proběhne Grand Prix, přiveze dokonce světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martin nebo Filip Salač, podle Michala teda vlastně George Martin.
0: George
1: můžete
0: Martin.
1: Si vybrat.
0: Je to Jorge Martin. No nicméně, kdo si o tenhle parádní víkend v Brně zasoutěží, je Stefanie, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Stefanie nebo Stefanie, jak ti máme říkat?
2: To jedno, Stefy třeba.
0: Tak Stefy, ty jsi mi napsala, že MotoGP by byl velký zážitek pro vašich 5 dětí a pro vás dva vášnivé motorkáře, neuvěřitelný, takže motorkářská celá rodina.
2: Ano, ano, samozřejmě.
0: Hezký, no tak pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se říká řemeslníkovi, který vyrábí věci ze dřeva?
2: Tesař.
1: Třeba.
0: Taky. Mysleli jsme truhlář, ale třeba tesař. Pojďme na
3: otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
2: 15.
0: Ještě se oprav.
2: 10.
4: Bohužel.
0: David je kat, tak Steffi, my musíme dát šanci někomu dalšímu.
2: Aj.
0: Ale hrajeme to o to do konce týdne, tak zavoláš?
2: Určitě,
1: nevolám.
0: Dobře, tak Steffi, zatím ahoj, hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Krásné ránku, kdo na telefonu s námi?
5: Jirka, čau.
0: Čau Jirko. Tak pojďme na to.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik minut má 1/3 hokejového zápasu?
5: 20.
0: Přesně tak.
3: Jo. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaké zvíře je známé tím, že spí zimním spánkem a miluje med?
5: Medvěd.
1: Je to tak?
0: Medvěd je správně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jiřina, budeš vědět, kolik gramů má polovina kilogramu?
5: 500.
0: A poslední, pátá.
1: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
5: Červenou.
1: Můžeš se opravit, dáme ti jednu šanci, jako jsme dali předtím, posluchačce.
5: Ještě jednou.
1: Jakou barvu má klín na české státní vlajce?
4: Ten trojúhelník.
5: Modrou.
0: Dostal jsi stejnou šanci jako Steffi se teda jednou opravit a dopadlo to, tak Jirko, vyhráváš
5: neuvěřitelný
0: vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Koho vezmeš s sebou?
5: Přítelkyni určitě.
0: Hezký. A přítelkyně poslouchá?
5: Neposlouchá, tak bude v práci.
1: A vy jste s přítelkyní taky motorkáři, nebo to prostě jenom máte rádi?
5: Máme rádi, no, určitě.
1: No jo, tak to si užijete
5: 19.
0: Tak skvělý, tak Jirko, moc gratulujeme, vydrž nám na telefonu.
5: Děkuju moc, hezky.
0: Doladíme detaily a zatím čau, ahoj.
1: Čau.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Petr Bič Project. Hey now, takhle vám hraje pondělní Hitrádio snídaní šampionů v 7.42. Přejeme vám krásné ránko, třeba krásnou cestu do práce taky. Jak to vypadá na silnicích, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. No a těšit se můžete i na další parádní muziku Linkin Park nebo Regan Bone Man.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Hotovo?
4: Hotovo.
3: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
5: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Hausbrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Skonto na
11: kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
13: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
14: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
15: A čelovky vaření a papání?
16: Máme.
15: A batůžek malý a velký?
16: Máme.
15: A co boty a botičky do každého počasí?
16: Jasně, že máme.
15: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Nového Jičína na Opavu na výjezdu z vrchu stojí odstavený kamion. Je tam policie, kolony se tvoří v obou směrech. A pozor na nehodu na trase z Ostravy na Opavu na obchvatu Poruby.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man, Skin 753, Hit Radio. Kdo jste se v sobotu díval na hokej, tak jste možná ve finále litovali, že jste se nekoukali na Eurovizi. Jo, Česko-Slovinsko, víme poprvé v historii, klepec od Slovinců 3-2. Ale pojďme na tu Eurovizi. Daniel Žižka, krásné 16. místo. A vlastně, když to opět napojíme na tu hokejovou tematiku, tak je super, že jsme skončili před Švédama. Ale zase já si říkám, že vlastně po nějakých 600 letech zas nějaký bratr Žižka válcuje Evropu, jo? Takhle by to znělo v Eurovizi v roce 1426. Bože Boží, ale jistá podoba tam je, jo? A Žižka 2026. Co na to náš porotce David? Simon Cowell, co na to říká?
2: Za mě dobrý.
1: Za mě dobrý, je tam slyšet ta podobnost asi, že jo?
2: Ano.
3: Musím říct, že mě výkon našeho současného Žižky strašně moc bavil. Ona to nakonec vyhrála slečna odkud? Z Bulharska?
2: To mě právě překvapilo, já myslím, že Dara je ze Slovenska.
3: Nicméně, jako já nevím, jestli jste slyšeli ten výherní song, ono se tam pořád opakuje nějaký bangaranga bam, něco takového. A jako šlape to, ale prostě ten hlas Žižky, to je něco, no.
1: Počkej, a on tam někdo zpívá? Já jsem viděl jenom jakoby obraz, já jsem vůbec si nevšiml, že tam někdo zpívá. Takže to byla Eurovize 2026, no a jak to vypadá teďka u nás v playlistu? Ed Sheeran, Old Phone, 7.55, tak pojďme na to, hezké ráno.

0: today.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci nejsou levná sranda. Loni stát za jejich výplaty zaplatil více než 300 milionů korun. Ještě víc, 412 milionů, potom stály jejich náhrady. A letos to bude ještě víc. Například náhrady na dopravu se letos zvýší na 63 900 korun měsíčně. Náhradu za reprezentaci potom dostanou více než 17 000. Hodně kuriozní zpráva přichází ze Spojených států. Při letecké show tam došlo ke střetu dvou stíhaček. Piloti se během srážky dokázali katapultovat a jsou v pořádku. Samotná akce se přitom konala po 8 letech. V roce 2018 při jiné nehodě jeden pilot zemřel. Česko by se mělo dočkat letního počasí. Podle předpovědi se můžeme těšit na teploty kolem 20 stupňů a převážně polojasnou oblohu se sluncem. V odpoledních hodinách se ale budou stále vytvářet místní přeháňky a bouřky. Víkend by potom měl přinést teploty atakující hranici letních 25. A teď už se pojďme podívat do regionu.
10: Dopravní společnost Zlín Otrokovice představí veřejnosti nové bateriové trolejbusy Škoda 33TR. Slavnostní akce proběhne dnes od 14 do 18 hodin na náměstí 3. května v Otrokovicích a pak ve čtvrtek 21. a v pátek 22. května na náměstí Míru ve Zlíně. Nová vozidla jsou součástí rozsáhlé modernizace flotily, která je z 85% financována z evropských fondů. Nespočítejme se zataženou oblohou s deštěm, ten ale bude postupně ustávat. Teploty naměříme do 17 stupňů.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
12: Dobré ráno, šampione!
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Hezké pondělní ráno!
16: Krásný ráno, ahoj!
17: Snídaně šampionů.
15: Mám pro vás, kdo nás sladíte, takový malý přátelský tip na pondělní ráno. Pokud chcete vašemu kolegovi udělat radost, kupte mu třeba snídani. Stejně jako to udělala před malou chvílí Jasmin.
16: Já už jsem se bála, že to vezmeš na sebe, že ty jsi nás tady obohatil.
15: Jasmin se plácla přes kapsu a dovolila snídani, takže děkuju moc. A musím říct, že to kafčo teda mě velice potěšilo, takže pokud vy chcete udělat radost nějakému kolegovi, tohle je tip.
9: A na mě se tak nějak zapomnělo zase, že?
15: Šťoural.
18: Hit

0: na Hit Rádiu. Krásné ránko s vámi, Michal, Jasmin a David.
1: Jsou nápady, které jsou blbý, a pak jsou nápady, které jsou hodně blbý, jo. Třeba sundat si na Mount Everestu rukavici, abyste si udělali selfiečko. To jeden horolezec opravdu udělal a samozřejmě v té teplotě, nebo spíš zimě, která tam je, mu umrzl prst.
0: Počkej, jakože na tu chviličku, jenom že se sundáš rukavici.
1: Jo, ne, takhle přišel o prst kvůli blbý fotce.
0: Já teda možná se ptám blbě, třeba to dává smysl. Já jsem teda nikdy na Mount Everest neles, takže asi jo.
1: Asi jo. Zkrátka vyšlíknul se, když neměl, takže takový varování pro vás. Ale vzpomněla jsem si na svůj příběh, když jsem se vyšlíkla, když jsem neměla. Já jsem šla loni v Tajsku na masáž a já jsem z Čech zvyklá, že se samozřejmě máte celý svlíknout, že jo? No. A teďka jsem tam byla u nějaký paní, u nějaký Tajky, ona u mě furt stála při tom svlíkání se, tak mi to bylo takový jako nekomfortní, ale říkám si OK, tak jsem postupně jako odkládala ty svršky, až jsem se dostala k podprsence a teďka jsem jí šla jako rozepnout a ona se úplně zděsila, že to teda ne, jo, úplně ke mně přiběhla a asi se to tam nesmí, nebo jo, já nevím, ale nesetkala jsem se s tím nikdy a koukala na mě dost pohoršeně, že jsem to chtěla udělat.
2: Ona si totiž nejspíš myslela, že jsi přišla na jiný druh masáže.
0: Přesně, anebo říkala, tak to teda ne, tady vás zastavím a dojdu pro pána. My to máme tady takhle rozdělení.
1: Vy jste se vysvlíkli někdy nějak špatně, nevhodně, nebo že jste jako neměli?
0: No, nevhodně, já nevím, asi to spíš jako je obráceně, když jsem si naopak oblíknul něco, co jsem neměl, nevím, možná už jsem to tady říkal, ale když jsem byl na jednom vyšetření, kde jsem se měl na sebe nasadit anděla, tak mi sestřička to dala do ruky, já to nikdy v ruce neměl a říká, tak si to oblečte, no, tak jsem si to oblíknul a dal jsem si to tou dírou dopředu a teďka ona pro mě přišla do té kabinky a kouká na mě, říká, co to, a já, no, jsem si to oblík, a ona, no, ale tu díru musíte mít jako na druhé straně, říkám,
1: aha,
0: no, takže nevím, jestli se to počítá do tady toho, ale budiš, no.
1: Tak rozhodně tu storku máme aspoň.
2: Hele, mě asi taky na první dobrou nic nenapadá, takže já předávám slovo našim posluchačům.
1: Tak štafeta na vás teda.
0: Přesně, je to přirozený na vás teďka ta rukavice. Ten balón je u vás, tak nám pojďte nahrát hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to normálně pošlete jako zprávu. Když jste se teda vysvlékli a když jste se úplně vysvléknout neměli. Jo, čekáme na vaše příběhy. Teď k vám letí další muzika Maroon 5, Sugar a zahraju taky My Chemical Romance tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Mě nenapadlo nic lepšího, než jí říct, to je macek, co? Najednou odběhla, chlap na vedlejší posteli se na mě podíval, tak mu říkám, asi se lekla. Vrátila se z obvazy a praskl mi stech.
1: Já nevím, která část té zprávy je horší, ale je to boží. Ano, stalo se mi to taky, a to na gynekologii. Nejdříve jsem sestřičce dala místo kartičky pojišťovny kartičku do Zveremexu. Tak to je golden. A po vyzvání paní doktorky, odložte se, jsem se svlékla celá a nastoupila před ní úplně nahá. Když se na mě dívala, řekla jen, to jste nemusela, ale když vám to vyhovuje, musím dodat, že jsme se obě nasmáli a já se fofrem přioblíkla. Ráno začalo nádherně. Já musím říct, že když jsem tam byla kdysi poprvé taky, tak jsem udělala to stejný. Ne teda kartičku do Zverimexu, ale taky jsem se svlíkla celá. Proč vás někdo nezaučí prostě, že jo, holky?
0: To je skvělý. No takhle, myslím si, že potomhle už se to pamatuješ do konce života, jak se to má dělat. Taky píše Pája, na koupaliště jsem si sundala snobák, aby se mi líp plavalo, už ho nikdy nikdo neviděl.
1: A to se stalo teďka kamarádce taky, normálně byli na dovolený a přítel její plaval v moři, nebo teda snoubenec, a ztratil snubní prstýnek. Ona byla tak smutná, tak vytočená, strašně se to střídalo. Vlastně to je špatná situace, jako.
0: No ale on si ho sundal jako schválně, že jo?
1: No jasně, tady
0: vlastně
1: jo.
0: Pája.
1: No.
0: No, takže tak takhle. Podle zpráv, co nám píšete, jste teda pořádný zvířata. Máme tady pro vás jednu kartičku do Zverimexu. Do zoologický s váma. Shakira, Zoo na Hit Rádiu v 8.18. Hezké ráno.

0: Hit Radio, Shakira, Zoo 8.21. Jak velká zoologická je to na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. No a taky samozřejmě přidáme další skvělý songy Atmo Music, taky Avicii.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Rouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
3: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
7: Co to je?
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 253. kilometru na sjezdu směrem od Kroměříže se srazilo osobní auto s dodávkou. A pozor na nehodu na trase z Ostravy na Opavu na obchvatu Poruby. Počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: tak jako my.
1: Atmo Music, tohle jsou Andělé. 8.32, dáváte si pondělní hitrádio a snídení šampionu. Za malou chvíli třeba Alex Warren nebo Cranberries. Teď má pro nás David jeho ranní update. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Letošní ročník Eurovize nakonec ovládlo Bulharsko vůbec poprvé v historii. Z prvního místa se radovala zpěvačka Dara. Čech Daniel Žižka skončil na 16. místě. Vladimír Darida ještě v českém fotbale určitě neřekl poslední slovo, ba naopak. Kapitán hradeckých otroků prodloužil smlouvu o další 2 roky. S Hradcem se tak může příští rok těšit na účast v evropských pohárech. O knihy je v Česku stále velký zájem. Letošní ročník festivalu Svět knihy navštívilo tentokrát na 65 tisíc lidí. To je o zhruba 2000 více než v loňském roce a doposud rekordní návštěvnost. Tak a my jsme si tady ještě nikdy od té doby, co jste tady nepovídali o knihách, takže nechte mě hádat. Michal ten nečte knihy vůbec.
1: Tak to je kec. Co Jasmin?
4: Já čtu, teďka čtu zrovna Zákon rezonance.
3: Ty jaká fyzikální kniha?
4: možná spíš jako Ezo, ale ne Ezo. Jo, je to o tom, jak se přitahuješ věci do života.
1: Takže my tady máme Ezopindu.
3: A jednoho nečtenáře tady máme, takže schválně si ověříme, jakou poslední knížku si četl, Michale.
1: Bylo nás 5.
3: To jsem si tak nějak myslel, no. Co to bylo k maturitě?
1: Bylo do čtenářáku,
4: přesně
1: na základce.
4: Přesně na základce.
1: Cranberries, free to decide. Další muzika pro vás, mimochodem srdcovka, kterou jsme vybrali my 3 a srdcovky další vám bude hrát Jirka Pelnář.

0: parádně vám hraje pondělní Hit Radio a snídaně šampionů Alex Warren v 8.40.
1: Pokud si myslíte, že prohra se Slovinskem je nějaká tragédie, tak v Itálii teďka řeší strašnou věc, jo. To už je jako státní, prostě regulární smutek. Ve městě Modena se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
0: Kaco, 15 000 kousku prošuto, je břiž.
1: Odio, che disastro.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Ne, fakt je to velká škoda, jako.
0: No, obrovská.
1: Ty bláho.
0: Já teda nevím, jestli máte, proč to rádi, já ho miluju, teda absolutně. A jako 15 000 kusů těch obrovských šunek za miliony eur. Hele, takhle, každý národ má svůj bod bolesti, jo. U nás je to, OK. Ve Švédsku je to teďka Eurovize a v Itálii přehrátá šunka.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letníčky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
8: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmond, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.
9: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení lodí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
10: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Hit Radio 8.51. Tak co, koukáte na hokej? Koukáš na hokej, Jasmin?
1: Koukám.
0: Koukáš. A co vy, koukáte nebo jste ti, ze kterých se stanou echt fanoušci až ve čtvrtfinále? Já teda musím říct, že jsem začal koukat hnedka od začátku. Sobota, kdo koukáte, víme, eskapáda se Slovenci, nic moc, ale dneska si můžeme spravit chuť, pokud zdoláme Švédy. Česko-Švédsko ve 20 hodin 20 minut. A já jsem si říkal, já jsem tady vyhrabal na Švédy nějakou špínu, že bychom je mohli pomluvit už takhle dopředu. Hledal jsem a našel, jo, protože švédský bulvár, pozor, teďka jde velký bomby. 20. místo na Eurovizi. Skončili až za náma.
1: No to je fakt, že pro ně je to špatná zpráva, tak je to země jako Roxette, aby,
0: no,
1: takovýhle velikánů, že
0: jo. A Víči, že jo, a tak dále. Do toho princezna Sofie, její jméno se znovu objevilo kolem Epsteinových dokumentů, tak jo. Velký bulvárek. Zpěvák Mance Celmerlow, co Eurovizi kdysi vyhrál, tak zase řeší rozvod a údajný kokain. Hmm. A aby toho nebylo málo, tak švédský Love Island musel vyhodit účastníka kvůli vážnému incidentu během natáčení. Co to asi bude?
1: Tak my pořád slýcháme, jak vlastně Švédové jsou jako krásní a sportovci a ekologie se tam jede. Ale taky mají svý drama, nebojte se.
0: Přesně. No tak doufujeme, že dneska večer v hokeji rozložíme jak ty skládací skříně. Česko-Švédsko. 20 hodin 20 minut, teď na Hit Rádiu

0: 8.58 snídaní šampionů dojela do cíle, jdeme se s vámi rozloučit.
1: Díky za další společný ráno a odstartování toho nového týdne a slyšíme se zase zítra ráno.
0: Přesně v 6 hodin se tady potkáme.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak vám přejeme hezké pondělí, všechno to zvládněte a jak bylo řečeno zítra.
1: Zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký den.
2: Hit Radio Zlín. Máme srdce, které hraje pro východní Moravu. Které hraje pro východní Moravu. Jsme Hit Radio. Hit Radio Zlín.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy.

0: opatrně. Dnes se pracuje v obcích Boršice u Blatnice, ve Slavkově Horním Němčí a Strání. Čistí se tam uliční v Pustě a stejně tak probíhá tahle práce i v Zerzavicích, Hradišťské, náměstí Hrdinu Brněnské tovární ve Starém Městě. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
12: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu naměříme až letních 25 stupňů. Zlínští strážníci zjistili ve čtvrtek při dechové kontrole u 37leté ženy více než 3,7 promile alkoholu v dechu. Žena měla u sebe v kočárku 3letou dceru. Strážníci přivolali babičku dítěte, která si děvče převzala do péče. Případem se zabývá policie. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války byla neúspěšná a opět uvázla na mrtvém bodě.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Aktuální teploty 7,5 stupňů. Přátelé, dneska už se to začne pomaličku vyjasňovat. Budeme v maximech na 14. Bude zataženo, místy polojasno, ale zítra to bude dost podobné, ale ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli a už to potom pofrčí, bude to samé slunce.
1: Hit Radio Zlín.
0: Krásné ráno, tak už vás zdraví Alžběta Kolečkářová, máme pondělí, tady už se zhromažďuje porada hned vedle studia. No a přátelé, my si to samozřejmě zase zpříjemníme, budeme si povídat taky třeba o tom, když nás ženy přepadne ten pocit, že nejsme dost dobré. O čem to vlastně je, nebo jak s tím můžeme bojovat? No, budeme si o tom povídat, já se na to těším, takže zatím čau.

Imagine Dragons, takhle parádně nám začíná ráno na Hit Rádiu Zlín. Slunce se pomalu ukazuje, to samozřejmě chceme, a nejenom slunce, přátelé, ale i hvězda. Ta totiž bude svítit zanedlouho pro Miley Cyrus. Dostane svoji hvězdu v Hollywoodu, přátelé, takže už bude mít opravdu splněno. Teď nevím, jestli má svoji hvězdu taky Taylor Swift, ale minimálně má své speciální místo u nás na Hit Rádiu Zlín. A hlavně tady tahle ta hitovka Fate of Ophelia, já vám řeknu, že tímto přesvědčila Taylor i mě. Opravdu.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Miraj, za chvilku taky Alvaro Soler. No, to bude už hodně letní nálada a tak to máme na Hit Radio Zlín rádi, přátelé. A znáte ten pocit, hlavně teda spíš k ženám si myslím, že teď budu mluvit, že si nepřipadáte dost hezké, úspěšné, nedostatečné matky, prostě pořád něco málo, no. Tak podle psychologů zatím to často stojí hlavně tlak společnosti a sociálních sítí, takže to je asi dobré nebrat až tak vážně. A taky býváme k sobě dost kritičtí. Přátelé, já si celkově myslím, že v dnešní době už přece musíme vědět, že sociální sítě jsou z určité části opravdu jenom takový jako vhled do toho, co chce nám kdo ukazovat a ne úplně ta realita. No, ale paradox je, že zrovna lidi, kteří si tady tohle o sobě myslí, tak paradoxně zvládají všechno úplně nejlíp. No, nejvíc prý pomáhá se nesrovnávat s ostatníma a připomínat si, že prostě všechno nemusí být dokonalé. A já osobně si taky myslím, že to chce zdravý vztah a správné lidi kolem sebe. To je k nezaplacení, já vám to všem přeju a jediné, co je k tomu asi potřeba, tak se nebát určitých rozhodnutí. Za chvilku pokračujeme.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
7: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
6: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
7: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
6: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
7: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
12: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Zlín a před chvilkou jsme měli téma o tom, že si občas nepřipadáme dost dobří a co má na to vliv. A mě pobavila teďka Lenka, která píše: Ahoj do studia, já mám pocit, že nejsem dost dobrá pokaždé, když otevřu Instagram. Pak si říkám, že ostatní stíhají práci, děti, cvičení, domácnost a ještě vypadají jak z reklamy. Já jsem ráda, že si večer nespletu odličovač s dezinfekcí. Tak mi tam zahrajte něco pro pobavení a roztančenou náladu. Ahoj Lenka. Leni, jak jsem říkala, Instagram není vždycky jenom realita, je to taková naleštěná bída, jak se říká. Takže to neber tak vážně, možná je to někdy dobrá inspirace, ale to je všechno. Takže kus radosti do dnešní.

0: Rudimental, Ella Henderson, i tohle je Hit Radio Zlín. Do konce hodiny bude taky Sigala, Rihanna nebo Coldplay. A přátelé, Kroměříž čeká teď velká proměna, je jedné z dominant města a bude to radniční věž na velkém náměstí, tam to projde rozsáhlou rekonstrukcí. Omítky, ochoz, historické prvky i slavné věžní hodiny. V červnu to začíná, bude to tak na rok, holt je potřeba refresh. Znáte to, my taky někdy potřebujeme trošku refreshnout. Tak já jenom ať víte, co vás čeká a nemine. Krásný den všem!
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
8: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru.
9: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
14: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
15: Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
16: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
17: Dobréobaly.cz, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na závěr hodinky máme za 2:10. Jdeme se podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pracuje se dnes v Boršicích u Blatnice, ve Slavkově, v Horním Němčí a Strání a stejně tak ve Starém Městě a Uherském Hradišti. Čistí tam uliční v Pustě, tak pozor na pomalu jedoucí vozidla. Aktuálně jezdíte bez nehod. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
6: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda dnes projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 na 400 tisíc. Babišův kabinet má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná taky mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Mezi Velkými Karlovicemi a Vsetínem nejezdí tento týden vlaky. Společnost Arriva vlaky místo nich nasadila náhradní autobusy. Výluka na regionální trati začala dnes ráno, potrvá do pátečního odpoledne. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Íránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že Donald Trump bude konflikt dál eskalovat. Tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
9: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Aktuálně jsme na 8 stupních, teploty porostou, dnes půjdeme na 14 a celý den bude krásně polojasno.
7: Hit Radio Zlín.
0: Hodinu odstartujeme s Amy McDonald a podíváme se v následující hodince na to, kdo bude hrát v Batmanovi dvojce.

Offenbach, hit Radio Zlín v plné parádě, s vámi Alžběta. No a teď pozorněte hlavně cyklisti, protože jedna z nejvytíženějších tras na Slovácku má stopku teďka. Část cyklostezky mezi Veselí nad Moravou a Kozojítky se až do konce května uzavřela. No už to tam bylo docela alarmující ten povrch, když to vidím, ty fotky, takže hodí to tam do pořádku, opravuje se to tam teď a pak to bude v pohodě. Pokračujeme dál. Lady Gaga a Abracadabra letí k vám.

0: Robin Schulz, James Blunt a Batman se vrací. A ano, zase ho bude hrát Robert Pattinson, takže Gotham znovu dostane svého nejvíc nevyspalého miliardáře na světě. Ve dvojce Batman se navíc mají objevit i další hollywoodské esa, včetně Scarlett Johansson nebo Sebastiana Stena. Film pojede v kině příští rok, takže máme se zase na co těšit. A jak to máte? Chodíte do kina? Já jsem poslední roky chodila spíš s dětma na pohádky, ale letos si teda dělám prostor i na romantiárny ve dvou, takže víme, na co se těšit příští rok a za chvilku posílám Damiano Davida, tak zůstaňte s námi.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Gazette.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elite.cz.
14: A čelovky vaření a papání?
15: Máme.
14: A batůžek malý a velký?
15: Máme.
14: A co boty a botičky do každého počasí?
15: Jasně, že máme.
14: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.

Slín. Tohle bylo v kombinaci s Nick Jamem, to vás baví, El Perdón, neboli odpuštění, to je v životě taky potřeba. A my se teď přesuneme do čistých milénií, přátelé, rok 2000 a hitovka My Heart Beats Like a Drum. To jsou ATC a je to taková lákačka na Hit Radio Classic, kde se přesně tyto hitovky rádi ozývají. Užívejte den.

0: Lucie, Marie, s vámi Alžběta. Máme za chvilku 10:45, pondělí. No a přátelé, do konce hodiny to bude žít. Budou například One Direction, Flipside, ale také Huntrix. Ano, to už je víceméně taková vzpomínka, teď už vyhlížíme v tomto roce, nebo možná vlastně příštím, už mi to normálně splývá, jak ten čas letí. Má být samozřejmě druhý díl Demon Hunters, takže na to jsem určitě zvědavá. Moje kluky, syny to moc jako nezajímá, protože to je prej pro holky, jo, ale myslím si, že je to pro všechny, úplně pro všechny. Tak za chvilku pokračujem.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Rozlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: 11 hodin, stále Hit Radio Zlín ve vašich uších a ještě taky Alžběta až do konce hodiny, až v podstatě do oběda. Přátelé, jdeme na to, další hodina před námi, začneme tím, co se děje na silnicích. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dopravní nehoda je aktuálně v řešení ve Zlíně v ulici Štefánikova. Dvě havarované vozidla, pozor, jezdí, je tam i sklo na komunikaci. Havarovalo se taky ve Starém Městě v ulici Brněnská. Nákladní a osobní auto, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu Lážoplážofest.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
6: On air.
7: Online.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Ve Zlínském kraji bylo na 4leté a kratší obory středních škol přijato přes 93% uchazečů. Je to podobný údaj jako loni. Podíl přijatých se v kraji výrazně nezměnil ani u víceletých gymnázií. Vyplývá to z dat Cermatu. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, například v chemickém průmyslu či ve výrobě průmyslových strojů. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 centimetrů. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
9: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Aktuální teploty 9,5 stupně, dneska půjdeme na 14 a bude celý den polojasno až do 8:30, kdy slunce zapadne.
6: Hit Radio Zlín.
0: Poslední společná hodina.

0: Přátelé, ano, i tento týden a vlastně celý květen na Hitrádiu Zlín opravdu žijeme zlínský kraj a tento týden řešíme místa, které skoro nikdo nezná a přitom jsou plné úplně top pro vás. Takové ty spoty, kam vezmete kamoše a pak jste za hvězdu, že znáte takové místo. Může to být opravdu cokoliv, výhled, lavička, koupání nebo kavárna, opravdu to, kam chodíte vypnout hlavu. Tak nám pište na náš WhatsApp nebo přes hitradiozlin.cz a pozor, v pátek vybereme dva výherce, kteří dostanou lístky na Banger Festival s celou partou. Takže jo, pojďte do toho.
1: Žijeme zlínský kraj! Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly.

0: jsou bez pauzy. Sotva spadla opona po jednom velkém projektu, tak už teďka zkouší další hit. A tentokrát padla volba na legendární Nebezpečné vztahy, teda příběhy plný manipulace, intrik, toxické vztahy, vlastně něco jako taková reality show dnešní doby, jenom v kostýmech z 18. století. Premiéra bude už brzo, takže to omrkněte a my za chvilku pokračujeme. Počkejte si na Weekenda a kápelu Hodiny, třeba vám to taky bude něco připomínat.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
5: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
4: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
5: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
4: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
5: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
6: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Jaro začíná v zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letníčky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
12: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Taylor Swift. Pardon, proč mi to připadalo jako Taylor Swift, přátelé? Tohle byla ale Rachel Platten, hitovka z filmu Divoké kočky. Night Radio Zdín a ve slováckém divadle

Jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno

Zlín jede na plné obrátky a možná jste si všimli, že na festivalu v Cannes letos překvapil John Travolta. Já jsem ho napřed vůbec nepoznala, oholená hlava, plnovou, skulaté brýlky, baret, jak takový francouzský malíř, styl. Ale nepřijel tam jenom kvůli módě, letos představil svůj režijní debut a dokonce získal čestnou zlatou palmu. Přece jenom taky je to legenda. A já myslím, že v hudebním světě můžeme za legendární rozhodně označit i následující zpěvačku. A tou je Katy Perry.

0: Nádherná hitovka. Do konce hodiny tady mám pro vás Luise Capaldiho Anastasia a také novinku, ale už ověřenou hitovku od Evy Farné a Miráje. Takže je na co se těšit. Přátelé, užívejte si dnešní den. Konečně neprší, už se to začíná vybírat. Takže pondělí, jedeme dál. Zítra se uslyšíme zase od 9, budu se na vás těšit. Tak čau.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
11: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
13: Toto je...
14: Dobravárt, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz. 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur. Všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozrať mi, je prošuto v pořádku.
21: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřeš.
20: Odio,
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Silničáři začali s údržbou mezi Boršicemi u Blatnice přes Slavkova Horní Němčí až po Strání. Naplánované to mají až do pátku, počítejme s menším omezením. A stejné je to taky ve Starém Městě přes obchodní zónu a Huštinovskou. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. 29-letý muž je obžalovaný z toho, že se v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou sundal kondom, i když s tím nesouhlasila. Skutek se podle Feriho nemohl odehrát, tak jak tvrdí poškozená žena. Není vyloučené, že by dnes mohly zaznít také závěrečné řeči. Teď se podíváme k nám.
12: Věž na kroměřížské radnici se brzo schová pod plachtu. V červnu totiž začne její oprava. Restaurátoři zrekonstruují fasádu i vnitřní prostory věže. Na plachtě bude věž vyobrazená, aby byl zachovaný vizuální charakter dominanty centra města. Pracovníci taky z věže na kroměřížské radnici demontují a spustí na zem 5-metrovou špici. Práce budou trvat zhruba rok.
1: Hokejový servis Hit Radia.
13: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Večer nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Poté na švédských hrách v Engelholmu slavili Češi triumf 3-1. Dnešní duel startuje 20 minut po 8 hodině večer.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
12: V příštích hodinách se sem tam ukáže slunce, přechodně ale může převládnout i zataženo a může zapršet. Dnešní maxima se na východě Moravy zastaví mezi 15 a 18 stupni.

Je pondělí 12 hodin 2 minuty, přeju vám naprosto pohodové poledne. Jak se máte dneska? Já vím, že je to zvláštní otázka, že v pondělí, jak se asi tak člověk může mít v pondělí, no, po víkendu zase zpátky v práci, to je nepříjemný. Na druhou stranu, po víkendu ve 12 hodin jste se opět dočkali vašich oblíbených srdcovek. Mám tady připraveno 5 fantastických hitů a zároveň budeme vzpomínat k tomu všemu taky na vaše dětství a na vaši pubertu. Tak co může být lepšího takhle v pondělí, než poslouchat Hit Radio? Začínáme.

0: srdcovka s číslem 1. Takhle se má začínat v pondělí. Outcast, heja, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když se vás teďko zeptám, co vám chybí, jo, tak takhle, vzhledem k tomu, že je 18. tak to bude předpokládám výplata, co přišla minulý týden. Ano, to už je nenávratně pryč. Ale co vám chybí z 90. let? Nebo 80. Prostě z doby, kdy jste vyrůstali. Úplně v klidu se zamyslete, popřemýšlejte a napište mi to na 777-937-777, což je WhatsApp Hitrádia, nebo můžete poslat i hlasovku. Je jedno, co to bude, jestli jídlo, věc, hra, zážitky, prostě cokoliv. Když by se vás zeptali třeba vaše děti, jo, nebo vnoučata jednou, co vám chybí z 90. Co by to bylo? Těším se, dejte mi vědět, my si zatím dáme hit z roku 1990, německý projekt Enigma, bude to taková malá modlitba za lásku. Já taky popřemýšlím, jsem zvědavej, na co všechno přijdeme. To bude nostalgický pondělí. 777 937 777. Teď Enigma.

0: Celebrate na Hit Radio a rok 1996.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí, to už byla srdcovka s číslem 3. Máme před sebou poslední dvě a pak ještě jedna bonusová, která bude opět na vaše přání. Než se k tomu dostaneme, tak pojďme na vaše vzpomínky. Co vám chybí z doby, kdy jste vyrůstali? 80ky, 90ky. Píšete na 777-937-777, což je WhatsApp Hit Radia. Mám tady spoustu zpráv, například ahoj Jirko, mě chybí můj nejlepší kámoš, co bydlel v bytě a ty kraviny, co jsme dělali. Nejlepší bylo, když jsme si z kelímku od jogurtu a ze šňůrky vyrobili vysílačky a povídali si přes okna. Doteď nechápu, že to fakt funguje. Zdraví Lukáš. Eva píše, diskotéky, kinderparty, venku, scházím se s přáteli, jenom tak, volnost bez hlídání, kde kdo je. Prostě ten čas, který byl jiný, plný zážitku s přáteli. Tady si jako říkám, víte, co je jako nejvíc na tom? Že v tu dobu jsme ale byli vlastně jako děti, byli jsme v pubertě a hlídali nás rodiče. A my jsme si říkali, já už chci být dospělý a budu si jednou dělat, co chci. Teď jsme dospělí a vlastně jako nic z toho neděláme, i když můžeme. A vzpomínáme, jaký to bylo, co jsme dělávali jako tenkrát. Jak je to možný? Jak to, že v tom životě se to takhle otočí? No nevadí. Další zpráva. Mně chybí trafiky. Dřív byly na každém rohu a i když jsem nesnášel tam táto vychodit pro noviny a kusovky, tak dneska na to vzpomínám rád, jak jsem stál ve frontě a říkali mi tam, ty jsi malej krásnej, chviť, ty jsi ale vyrostl. Zdraví Lukáš. Hezky. Lucka ještě píše, že jí chybí bravíčko. No a Martin vzpomíná na videopůjčovny. To je skvělý. Na co vzpomínáte vy? Dejte vědět. A my teď zazpomínáme na rok 2008. Simple Plan, Your Love is a Lie. Na Hit Radio.

0: pondělní poledne. Tears for Fears s hitem Shout. Tohle je taky legenda. Tears for Fears. Velmi zajímavý název. Všem není to první název této kapely. Fakt.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Oni se původně jmenovali v češtině Historie bolení hlavy. Zajímavý název. Název Tears for Fears tak našli v knize amerického psychologa, který propagoval takzvanou terapii prvotního výkřiku. To se nám bude v pondělí velmi hodit. Dobře poslouchejte. Pacienti mají křičet, aby uvolnili potlačované trauma. Dokonalý na pondělí. Velmi dobrý způsob. Můžete ho zkusit buď v práci, anebo odpoledne třeba až pojedete domů autem v centru. Jestli je to u vás rozkopaný podobně jako u nás tady, tak to se opravdu hodí. To budete tak vyklidněný, úplně vyzenovaný. Dneska vzpomínáme na to, co vám chybí z 80. a 90. let. Pavla napsala: Ahoj Jirko, já před pár dny vzpomínala na můj kotoučák. Jak jsme s holkama poslouchali hudbu, pak jsem dostala kazeťák a ten mám dokonce dodnes. I kazety, LPčka, desky, no byla to jízda s hudbou. Byli jsme od rána venku a bylo to neuvěřitelné, co všechno jsme vyváděli. Máme opravdu na co vzpomínat. Zdraví Pavla. Pavle, děkuju za tuhle vzpomínku. Kotoučák, ten my jsme doma měli taky. Já dokonce jako malej, tak jsem na pásky nahrával, jak mluvím. A tenkrát mě ani nenapadlo, že jednou na vás opravdu z toho rádia budu mluvit a že vám budu hrát srdcovky. Jsem za to vděčnej. Tak co vám zahraju jako poslední srdcovku? To nechám na vás. 777-937 777 je WhatsApp, jsem do rádia. Klidně pošlete zprávu nebo klidně pošlete hlasovku. Co byste chtěli slyšet za srdcovku na přání? Máme poslední hit, pojďme si to pondělí fakt zpříjemnit. Co je ten váš nejoblíbenější hit? Ta vaše srdeční píseň. Dejte vědět, za chvilku ji hrajeme.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmond, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
13: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
2: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
1: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jelen na Hit Rádiu zpívá o tom, že všude je fajn, ale nejlíp je tady u nás na Hit Rádiu a právě proto zítra ráno v 8 přijdou do snídaně šampionů. Tak si nenechte ujít exkluzivní rozhovor.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A před námi srdcovka s číslem 6, ta je na vaše přání. Mám tady zprávu. Ahoj, s kámošem jsme si kupovali džíny XXXXL, jenom aby jsme měli co nejširší nohavice jako rapeři. No, do jedné té nohavice bychom se vešli oba dva, ale byly to 90, Vanilla Ice a tak dále, tak to prostě muselo být. Díky za tuhle zprávu, výborná vzpomínka, je to od Míry. Já nevím, měli jste taky tenkrát peněženku na řetězu? Si pamatuju, že jsme s tátou šli do nějakého železářství a musel mi koupit prostě jako stříbrný řetěz, abych měl jako co největší, nejtlustší a nejdelší takhle řetěz kolem nohy, jo? Za poutko chycenej a dozadu peněženka. No tak tohle byla neuvěřitelná doba a když už vzpomínáme na tyhle rapery, tak já tady mám připravený právě teď americký hiphopový trio, kterým se taky říká pionýři irského rapu. A jestli je zrovna tohle váš, řekněme hudební hrníček, tak v tom možná uslyšíte i stopu legendárních Cypress Hill. Není to náhoda, protože jeden ze zakládajících členů Cypress Hill, první hiphopový party, která získala svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, tak tenhle megahit, který nám právě teď začíná produkoval. Tak tohle je, dámy a pánové, výlet do roku 1992 a do doby, kdy jsme se možná učili jezdit na skejtu, na bruslích a měli modřiny ze skateparku. House of

0: Pepky, teď to byla takový jako malý souboj generací. Předtím House of Pain, rok 92, teď zase 21. století, rok 26 a novinka v našem vysílání Rehab in my head, což ale taky je vlastně jako trošku předělávka jednoho legendárního hitu. Souboj generací, můžeme to tak nazvat, bude opět zítra po 12. hodině, kdy opět uslyšíte jak srdcovky, tak ve zbytku druhé hodiny, té druhé části, opět ty hity, které už pak velmi dobře znáte a některé jsou i opět nové. My si za chviličku dáme například Green Day, nebude chybět ani Leony. No a pak nejnovější zprávy, já to nechápu, 13 hodin, za chviličku, tady za kolik, za 14 minut to tady je, ten čas letí jak zblázněnej, srdcovky jsou u konce, díky za to, zítra znovu pokračujem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další.
0: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujeme se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
0: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
14: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za minutu bude 13 hodin, neposloucháte Hit Radio, my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Silničáři začali s údržbou mezi Boršicemi u Blatnice přes Slavkova Horní Němčí až po Strání. Naplánované to mají až do pátku, počítejme s menším omezením. A stejné je to taky ve Starém Městě přes obchodní zónu a Huštinovskou. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za nejlepšího porevolučního prezidenta považujeme i nadále Václava Havla. Ukazuje to aktuální průzkum agentury Stemmark. Druhý nejlepší je Václav Klaus a třetí současný prezidenta Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý, Klaus třetí. Poslední zůstal Miloš Zeman. V obci Vlkava na Mladoboleslavsku pokračují práce na silnici 1/38. Jedná se o dlouhý průtah obcí, kdy je doprava vedena kyvadlově. Doplňuje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl.
4: Ve špičkách ji tady usměrňují regulovčíci, mimo špičky pak semafory. Oprava vozovky spočívá v provedení recyklace, takzvaně zastudená, následné pokládce asfaltových vrstev. Obnovíme zároveň i systém odvodnění a dopravních značení. Celkové náklady jsou tady 24 milionů.
3: Práce by měly být hotové začátkem července. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku na životní 65. místo. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Uherský Brod plánuje stavbu lávky, která propojí Slovácké náměstí s centrem města. Překonat by měla vytíženou křižovatku i železniční trať. Pěší i cyklisté se tak bezpečněji a rychleji dostanou třeba k akvaparku nebo hokejovému i fotbalovému stadionu. Lávka ale v Brodě vznikne až za několik let. Město zatím jen navrhlo trasu a začíná schánět dotace.
0: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
5: Nad východem Moravy je většinou oblačno a může se objevit i přehánka. V noci se bude vyjasňovat, zítra dopoledne bude slunečno, pak se ale zase zatáhne a ojediněle zaprší.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Je pondělí, 1 hodina odpoledne, přeju taky dobrou chuť k obědu. Máte iPhone a umíte využívat jeho veškerý potenciál? Odpověď je ne, neumíte, to vám můžu jako říct, to je jasný. No a tak tady pro vás máme i jeden tip, hack, jak se teď aktuálně říká, který vám doslova změní život a který budete potřebovat, když pojedete na dovču. Podrobnosti za chviličku, do té doby Sugar Babes, Lost Frequencies, anebo právě teď hit, který jako první vydali v roce 2012 do rádia Imagine Dragons.
1: Hit Radio Zlín.

0: about you now.
1: Dívčí trio Sugar Babes na Hit Radio ve 13 hodin a 12 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je pondělí. A pokud jezdíte na dovolenou, platíte eurama a pořád přepočítáváte, kolik to stojí na naše, tak mám pro vás vychytávku, která vám změní život. Pokud teda máte iPhone. Takhle, upřímně, nevím, jestli to funguje i na jiném mobilním telefonu, protože ten nemám, ale já jsem se asi tak 2 hodiny zpátky, cca, tak jsem se dozvěděl tady tu vychytávku a vím, že teda na iPhoneu to funguje. Můžete to zkusit na vašem telefonu, i pokud nemáte iPhone, ale teď budu teda mluvit jenom pro vás jabkaře, jo. Takže pozor. Já, když mi to ukázali, tak jsem si připadal, že jsem teda jako fakt starý. To jsem si úplně nemyslel. Jestli, když potřebujete přepočítat cenu a koukáte na internet, googlujete aktuální kurz, zadáváte to do online převodníku měn, nebo prostě třeba jenom jako já, obecně počítáte euro za 25 korun, takže potom v kalkulačce násobíte nebo krátíte 25, tak tohle teda pro vás bude úplně revoluční novinka. Vemte telefon do ruky. Odemkněte ho. A najděte si kalkulačku. Normálně klasickou aplikaci, kterou máte v telefonu, kalkulačka. Jo? Otevřete kalkulačku. A vpravo nahoře tak je takový piktogram, symbol kalkulačky. A na ten, když kliknete, tak se vám tam objeví základní, vědecká, matematické poznámky a dole pod čarou jsou taky 2 šipky doleva doprava a je tam napsáno převést. Když kliknete na převést, tak vám to automaticky hned hodí převodní měn. A tam si můžete vybrat, jestli dokonce jako eura, nebo jestli tam chcete dolary, nebo cokoliv prostě jinýho, ale bereme to na ty eura. A bere to podle aktuálního kurzu, takže když tam teďko zadám, že třeba kolik je 10 000 korun na naše euro, nic nepočítám, hned se to tam ukazuje. 410,99 €. Dobrý, co? Ha! Nemáte zač? Není zač! V pondělí 18. května roku 2026 jste se dozvěděli takovejhle hack, který vám změní život, a to jenom tady u nás na Hit Radio. Dobrý, co?

V obchodník s deštěm ve 13 hodin 23 minut, tak snad to vyobchodoval dneska dobře a nebude pršet. Já se ještě vrátím zpátky k tomu, o čem jsme se povídali před chviličkou, a to je ten převodník měn, který máme v kalkulačce, protože píšete mi, že to funguje dokonce i na Androidu. A já se tady připadám teď jak v Jiříkovo vidění, doslova, jo? V telefonu úplně jednoduše můžeme převádět koruny na eura a obráceně podle aktuálního kurzu, nemusíte nikam na internet. Pokud jste neslyšeli, v rychlosti zopakuju, stačí prostě jenom aplikace kalkulačka, kterou tam normálně máte, rozkliknete kalkulačku a teď je tam někde takový obrázek té kalkulačky, tam si na ní ťuknete, dáte si tam, kde je napsáno převést, a hned se vám tam ukáže prostě český koruny na eura a obráceně, a tam si pak můžete vybírat i ostatní měny. Ale pozor, já tady v tom teďko jako sedím, protože si s váma píšu,

0: tady přes WhatsApp Hit Rádia na čísle 777-937-777 a objevujeme Ameriku spolu, jo, protože tam, kde si zadáte, že chcete třeba ty eura, jo, tak já tady ťuknu takhle na eura a najednou se mi tam objeví nahoře ještě lišta, kde je úhel, plocha, měna, energie, síla, spotřeba, délka, výkon, tlak. A jestli máte děti, které jsou teď na základní škole nebo na střední a pomáháte jim s úkolama a potřebujete to kontrolovat, tak tohle je prostě jako nejvíc, protože vy si tady můžete zakliknout, že chcete třeba jenom převést spotřebu, třeba kilometry na litry, jo, nebo litry na 100 kilometrů, nebo délka, centimetry na decimetry, nebo na ary, na míle, na námořní míle. Tohle je tak jednoduchý najednou. To je prostě boží, tohle bych potřeboval, teď bychom se potřebovali vrátit zpátky do školy s takovýhle aplikací v ruce, no tak to je nádhera, no. Tak centimetry, ty, převádět nebudu ty, nepotřebujeme, to prostě vím, prostě zima a horko, toto převádí samo. Ale třeba ta energie, když si budete chtít vypočítat, já nevím, třeba spotřebu vaší domácnosti, hele, nádhera, krásný, takže... Dneska jsme spolu objevili Ameriku. No, a co objevili ráno ve snídani šampionů, to si můžeme poslechnout právě teď.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur, všichni to prožívají úplně extrémně, já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
3: Káco, 15 000 kousku prošuto, je vřič.
2: Adio,
1: dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
7: Hotovo?
8: Hotovo.
7: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
9: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
15: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
16: Exotické pokojovky od Matěje, plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
17: Luna

0: levnězcziny.cz.
1: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville, Ava Max s hitem Forever Young. To je jako velmi dobrá sestava. Takhle do útoku hudebního. Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s váma je Jirka Pelnář. My si dáme teď srdcovku Mel C, Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again, což je Už nikdy nebudeme stejní. Tak snad je to takové poselství i pro naše hokejky na mistrovství světa, protože doufám, že už nebudou stejní jako v tom posledním zápase proti Slovensku. To byl šok, co? Ty člověk myslí, že už nás nic nepřekvapí a pum, my prohrajeme se Slovincema. Co si o tom myslíte? Jak to vnímáte? Dejte vědět na 777-937-777, vždyť jsme sakra hokejovej národ, ne? Pojďte se k tomu vyjádřit. Už za chvíli vaše názory, teď Mel

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Za minutku bude 2:45 a jdeme na hokej. Konkrétně teda na ten, co se hrál o víkendu. Konkrétně v sobotu, mistrovství světa. Co si o tom myslíte, že jsme prohráli se Slovincema poprvé v historii na velkém šampionátu? Čau, já jsem za tu prohru rád. Jsem toho názoru, že v turnaji potřebujeme vždycky nějakou facku, aby jsme se probudili a soustředili se. Zdraví Honza. Tyjo, facku na probuzení, Honzo. Ty mi připomínáš výchovu v 90. Čověče, ale OK, dobře. Co hlasovky?
1: Ahoj, Jirko. Tak za mě, ten hokej je naprostá šaškárna. Jako já hokej jsem hrál odmala, musel jsem přestat hrát kvůli zdravotním problémům, sleduju to aspoň, vždycky to sleduju. A to, co tam předvedli v tu sobotu, tak za mě naprostá šaškárna. A můžu říct, že už na to ani koukat nebudu.
0: To by byla škoda, to by byla škoda. Zas bych úplně neházel hokejku do žita v tomhle případě. Další zpráva. Ta prohra bolí, je to ostuda, ale Lukáš Horák si to zaslouží. Jo, tak tady narážíme samozřejmě na českého golmana, což je mimochodem frajer, který chytal i v naší extralize, má titul s Litvínovem, rodák z Mostu, teda přesto, že v té sezóně tenkrát mistrovský, tak odchytal, já nevím, nějakých 8-9, něco takového zápasu, jinak hrál především teda na hostování v Mostu, ale dobrá, tak ano, tak alespoň on teda si to teda prý zaslouží. No a ještě tady mám jednu hlasovku, tady koukám, kterou bychom mohli dát. Tak jasně, tady.
2: Čau Jirko, já na to koukal a za mě to byla prostě jenom střelecká smůla.
0: Jasně.
2: Cinkli tam třikrát tyčky, kdyby padly, tak by vyhráli kolik? 5-2. Za mě jako moc hezký hokej, jenom to prostě nepadalo, no, střelecká smůla.
0: Přesně, přesně. Mohlo to být klidně 5-2, byla to střelecká smůla, takže taková malá jako facka, tak snad si to štěstí vybereme jindy. A kdo ví, třeba dneska, jo? Třeba dneska hrajeme ve 2020 proti Švédsku, tak tam by to jako mohlo cinknout, ale ne do tyčky, teď už myslím dovnitř. Tak kdo ví, jestli? Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stop? Kdo ví, jestli si dáme i za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
3: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
4: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
3: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
4: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
3: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
4: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
10: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
11: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren Ordinary, krátce před 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, nejvyšší čas dát si aktuální zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně u Velkých Karlovic, v lese přes Soláň spadl strom na elektrické dráty. Už to tam odklízejí hasiči, projet se ale kolem toho dá. Na D55 u Starého Města směr Hodonín pracují silničáři, zavřený bude až do večera pravý pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Pachatelé využívají strach, časový tlak a manipulaci. Zaútočit můžou jménem policisty nebo bankéře, telefonicky či SMS-kou. Policie proto připravila preventivní pravidlo 3Z, vysvětluje Zuzana Pidrmanová z odboru prevence.
10: To jednoduché pravidlo znamená, když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím, zbystřete a jestliže se jedná o situaci, která vzbuzuje strach, telefon zavěste. No a následně je dobré, aby si vše zkontroloval telefonátem do své banky.
9: Tak tedy ještě jednou, zastav, zavěs, zkontroluj. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednávání bude možné přímo, informovala o tom VZP. Změnu potvrdil také Svaz zdravotních pojišťoven. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo rané brambory a zelí, nedostatek bláhy zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 12 tisících hektarech. Teď ještě pohled k nám.
1: Zítra se může v areálu Vsetínské nemocnice ozývat střelba. Policisté tam totiž budou mít taktické cvičení proti aktivnímu střelci. Musíme proto počítat s tím, že zítra od 8 ráno až do 15 hodin se bude v areálu Vsetínské nemocnice i v jeho nejbližším okolí pohybovat hodně policistů. Prosí, abychom respektovali jejich pokyny a byli ohleduplní.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
1: V příštích hodinách se sem tam ukáže slunce, přechodně ale může převládnout i zataženo a může zapršet. Dnešní maxima se na východě Moravy zastaví mezi 15 a 18 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 14 hodin, 3 minuty, je pondělí, dneska po 8 hodině ve 20.20 hrajeme proti Švédsku. O víkendu jsme dostali jednu facku od Slovinska, no a jak to bude vypadat dneska, co vy si o tom myslíte?
12: No a večer dostaneme další facku, jak se říká z druhé strany, protože můj tip je, že prohrajem minimálně 5-2. Ani bych se nedělal, kdyby ty nadupaný Švédi jich nám dali třeba 7. Tak zárek.
0: Díky, taky vidět, že jsme všichni optimisti.
2: Hit Radio Zlín.
0: Budeme držet palce, uvidíme, jak to dopadne. Pořád je to jenom základní skupina, jak se říká. Teď LT

0: řešit. Jak je to ve skutečnosti?
1: Je na čase, aby jsme přišli na to, jestli odborníci opět mají pravdu v nějakém průzkumu, anebo jsou úplně mimo realitu. Našel jsem tady velmi zajímavý průzkum, který se týká hokeje. Velmi aktuální, když teď aktuálně hrajeme tedy mistrovství světa. Tak schválně, jo. Takže pozor. Vědci tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel na hokej do hospody. Au! Jako vážně? Tohle někdo děje takhle, že ženy jako předstírají, to vlastně jako někdy je jenom dobře pro naše ego. Ale to je úplně jiná společenská hra, když má podobný jako názvosloví, jako postavení mimo hru a zakázaný uvolnění. To je jedno, prostě důležitý je. Je to opravdu pravda, ženy, dámy, fakt předstíráte, že vás baví hokej, že trpíte vlastně vnitřně doma na gauči u této nádherné hry a je to jenom proto, aby se toho vašeho měla doma pod kontrolou. Takhle, jestli ano, tak je to strašně chytrý. To je jako dobrý, to klobouk dolů. Ale mají teda pravdu, 38%, to mně přijde jako extrémní číslo. Tak dejte vědět, 777-937-777, jestli opravdu jako hokej máte rády, nebo jestli ten hokej prostě jenom jako přetrpíte doma, protože vám to vlastně jako extra nevadí, tak se to hraje, tak se na to doma kouká, fandí se, je to vlastně jako sranda. A nebo opravdu, to děláte jenom proto, aby se ten váš nevožral jako prase a nepřišel domů v hrozném stavu. Dejte vědět.

0: Hit Radio s hitem Hello, což tedy není Hello, ale Halo, jakože svatozář. Je 14 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio, no a je před námi náš oblíbený tradiční pořád.
1: Pravda,

0: Je 14 hodin, 14 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme tedy zjistit, jestli mají odborníci pravdu nebo vědci. Co, já to neumím říct takhle, tak vědci. Tak jak by se to ještě dalo říct? Možná takhle.
1: Vědci.
0: Říkají, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten jejich díval doma a nešel do hospody na hokej. Tak co vy na to? Ahoj, já nic přestírat nemusím, protože mého manžela hokej v uvozovkách zajímá asi jako mě. Dobře, Jana píše, tak to já ráda pustím manžela s kamarády do hospody, ať si to pořádně užije, s chlapama se přece jenom fandí líp než se mnou doma, no tak ale, tomu se říká láska, hezky dobrý. Pavel píše, u nás je to právě naopak, předstírat musím já a podle výsledku hokeje pak buď zaskoruju večír já nebo ne. Dobrý, tak jo, další zprávy, co tady máme? Hej, tak to zase ne, my ženy doma, a to jsme čtyři, já a naše tři dcery, jsme vášniví fanoušci hokeje, takže vášnivé faninky, takže žádné přestírání, jezdíme fandit i na náměstí, když ti kluci to tak daleko dotáhnou. To je taky zajímavý, že jo, úspěch v Česku hokejistů, tak se vlastně jako... Odvozuje od toho, jestli je potom projekce na náměstí ve městě, anebo není. Co nějaký hlasovky, co tady máme?
2: Ahoj, zdraví, Ivča z Mostu, no, já na hokej nekoukám, ale máme to vyřešený, takže manžel kouká v obýváku a v ložnici, takže každý koukáme na svoje a nalezem si do programu, takže paráda. Za mě je tahle systém dobrý, mějte se hezky.
0: To jo, to jsou ty rodiny, co si můžou dovolit dvě televize, to je prostě jako ráj, to je příběh z ráje. Další zpráva, ahoj, ne, v sobotu můj muž koukal na hokej v hospodě a já se synem jsme koukali doma. Mě hokej v hospodě nebaví, každý druhý je trenér a kecá do toho, ale když je hezké počasí, všichni koukáme u nás pergole, u toho grilovačka, prostě super hokejové akcičky, no tak krásný, tak kde to ti věci vzali? Je tady, najde se v Česku tady nějaká dáma, která předstírá, že jí to baví jenom proto, aby ten její byl doma a nešel do té hospody? Dejte dál vědět, 777 937 777.

0: things that I've got.
1: Benson Boone a Beautiful Things zpívá o nádherných věcech a mezi ty překrásné rozhodně patří i hokej.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A my tady dneska máme téma, že
2: vědci
1: tvrdí, že 38% žen předstírá, že je baví hokej jenom proto, aby se ten její díval doma a nešel na hokej do hospody. U nás v Česku to tak určitě není. Alespoň tady podle zpráv, které píšete, tady tato zpráva asi mluví za všechno. Ahojda, já to měla doma naopak, chlapa jsem posílala do hospody, aby mi nekecal doma do hokeje, protože ho to nezajímalo. Furt jenom brblal. Nádhera. Takže tady tihle odborníci, tihle
2: vědci.
1: Tak nevím, kde ten průzkum dělali, vypadá to, že asi to nebylo v Česku, protože u nás je to naopak. A já tady jako přísahám, že jsem proletěl skoro všechny SMSky, které jste poslali na WhatsApp rádia na číslo 777-937-777. A 2/3 dámy z vás máte doma chlapa, kterýho hokej vůbec nezajímá na rozdíl od vás. A vy to naopak musíte přetrpět. To je jako úplně jiný průzkum, než jsem dneska chtěl udělat. Ale tohle je prostě hokejový národ. Takže v tomhle případě
2: vědci
1: opravdu pravdu nemají. Další téma zase zítra.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshrot.cz.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost.

0: bankovních poukazů. oaza@klidu.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Pozemek k bydlení v Polešovicích u Uherského Hradiště za 4 095 000 korun. Chata ve Stříbrné Skalici na Praze Východ za 2 700 000. Zahrada v Rybníku u Ústí nad Orlicí za 999 000. Garáž v Praze za 1 260 000. A rodinný dům v Havlíčkově Brodě za 3 999 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
4: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
3: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
11: A čelovky vaření a papání?
12: Máme.
11: A batůžek malý a velký?
12: Máme.
11: A co boty a botičky do každého počasí?
12: Jasně, že máme.
13: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: spát.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
2: Je 14 hodin 36 minut. Miraj dospívali nádhernou píseň směřovanou tam nahoru pro Davida Stipku. Je se tak jmenuje Davidovi, i když ten oficiální název je samozřejmě Lítej. Jo, Hrady. A nejenom Hrady, ale všechny festivaly, na které se chystáte vyrazit v létě, tak doufám, že vám vyjde počasí, protože to je vždycky jako, tak jako půlka úspěchu. I když si tak jako vzpomenete, na kolika festivalech už jste byli v Pláštěnce a možná třeba i v nějakých Martenskách nebo fakt jako takovejhle extrémně těžkých botech, který prostě se hodí do zabahněné louky, když jste někdy na festiáku. Festiák to je jako nádherná věc, těším se taky strašně moc, i když postupem času, jak člověk jako stárne, taky máte ten pocit, že najednou už jako nevíte vlastně, jak se na tom festivalu máte chovat, že dřív jste si to dokázali užít úplně jinak. No jo, to už je prostě život. Čas nezastavíme. A to je důkaz i toho, že se nám blíží odpolední show, protože opravdu čas nejde zastavit, je 14 hodin 37 minut. Ve 3 odpoledne začíná naše odpolední show. Spousta informací z regionu, spousta zábavy, no a potom taky i pár nekorektních věcí, ale to už prostě taková odpolední show je. Dneska v 15 hodin tady na Hitrádiu.
3: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
4: Už se nám to blíží, už se nám to peče a vaří a smaží. Dneska po 15. hodině velké téma bude jídlo. Mě zajímá, jestli chodíte na meníčka. To je velmi důležitá věc a taky hlavně, pokud teda na meníčka chodíte, kolik za ně platíte? Já jsem dneska po dlouhé době byl na obědě a není mi z toho úplně dobře.
3: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy.

0: Taylor Swift na Hit Radio krátce před 3:15. Já jsem Jirka Telnář, přeju vám pohodový zbytek pondělního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin, kdy nám ve 12 začnou, odstartujou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny nabídnu například tuhle dvojici. Pitbull a Christina Aguilera, Feel This Moment, aby vám to v té práci utíkalo o něco rychleji. No a k tomu vám dopomáhej, jak se říká, Bůh, a taky naše odpolední show. Tak se smějte, zítra ahoj.
1: Hit Radio. Píšárko, řekni mi jedno místo ve Zlínském kraji, kam se ráda vracíš?
2: Jedno, to nejde, ne? Tak o tom to je, ale.
1: Protože na Hit Radio Zlín jedeme celý květen. Žijeme Zlínský kraj.
2: Budeme řešit, kam jít běhat, kam večer za romantikou, kam v létě k vodě.
1: A hlavně, kde to u vás fakt žije.
2: Dej nám vědět na hitradiozlín.cz a obhaj svoje místo.
1: A vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji. Žijeme Zlínský kraj na Hit Radio Zlín.
3: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty! Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
6: Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz. Skonto nábytek.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Toto je...
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
14: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
15: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Aktuálně už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a vidím jenom jednu opravdu jako nepatrnou komplikaci. Přes Boršice u Blatnice směrem na Slavkov a Horní Němčí nám jede pomalu jedoucí vozidlo údržby. Nic, jinak nic na cestách, tak já doufám, že ten klid nám samozřejmě vydrží a zůstane. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Zlín.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Jarní mrazíky řadě pěstitelů na Moravě poškodili zeleninu, týká se to třeba raných brambor nebo zelí. Sucho zase způsobilo škody na cibuli nebo košťálovinách. Celkovou bilanci dopadů jarního počasí na zeleninu teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Uherský Brod plánuje stavbu lávky, která propojí Slovácké náměstí s centrem města. Překonat by měla vytíženou křižovatku a železniční trať. Pěší i cyklisté se tak bezpečněji a rychleji dostanou třeba k akvaparku nebo hokejovému i fotbalovému stadionu. Lávka ale v Brodě vznikne až za několik let. Zatím město jenom navrhlo trasu a začíná schánět dotace. Španělsko musí Shakiře vyplatit v přepočtu 1¾ miliardy korun. Rozhodl o tom soud. Španělská finanční správa si totiž od zpěvačky nechala zaplatit daně a pokuty, protože tvrdila, že v roce 2011 byla Shakira daňovým rezidentem Španělska. Podle soudu to ale není pravda.
1: Hokejový servis Hit Radia.
9: Čeští hokejisté dnes proti Švédsku dost možná budou postrádat obránce Michala Kempného. Vynechal dnešní rozbruslení, protože se necítí dobře a nad jeho startem visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje z Dány. Do první lajny se tak ke kapitánu Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi vrátí Matěj Blíml. Fandit můžeme od 20:20.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
1: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
9: Zítra do po slunce, pak dešť.
0: Tak děkujeme na dnešek.
1: Hit Radio Zlín.
0: Něco aktuálního, prosím
9: vás. Na dnešek to není potřeba, to už jako vidíš, jak je dneska, asi ne, tak myslím, že potřebuješ vědět, jak bude zítra, ne dnes.
0: Takhle to vypadá, že se někdo vymlouvá. Odpolední show startuje, s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová, my tady dneska s vámi minimálně do 18 budem. No a pokračujeme v akci Žijeme Zlínský kraj. Tento týden řešíme nejlepší místa, které nikdo nezná, ale měl by.

0: I s takovou poetikou na Hitradiu Zin odpolední show trávíte čas s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. No a tento týden prosím vás řešíme nejlepší místo, nebo hledáme nejlepší místa z Zlínského kraje, které nikdo nezná.
1: A já jedno mám. Zrovna nedávno jsem na něho narazila úplně po haluzi při takovém nějakém výletě. Prosím tě, jak je kruháč u Lípy? Tam jak jedeš na Vizovice a tak jo. No. Tak nepojedeš rovně na Vizovice ani doleva prostě jako, ale pojedeš doprava. A tam vyjedeš na takovou
0: statky, ne, nebo.
1: No, tam právě vyjedeš na takovou jako loučku, nebo jak ho mám nazvat. A tam je prosím tě nějaká jako lavka, úplně nádherný místo s brutálně super výhledem na Zlín. To bylo fakt super úplně.
0: A nikdo tam není.
1: V životě jsem to tam jako nikdy mi o tom nikdo neříkal, takže přátelé, bacha, tam se zajďte.
0: Teď je důležitá otázka, jak ses k tomu dostala, k tomu místu. Jako no, si našla místo jako.
1: Hele, jela jsem motokešku, takže lidi, kteří dělali motokešku, mě tam poslali. Takže tak.
0: Jo. Tak jo, to znám, jenom vysvětli posluchačům a možná nějakému Pavlovi Caskovi, co je to motokeška.
1: Ty prostě jezdíš na motorce, sbíráš kešky, ne? To je jasný, ne?
0: Tak ještě dohysvětli, co to jsou kešky. Ne, já to vím, to vím.
1: No tak to doufám.
0: 601 13 13 05. Tento týden hledáme nejlepší místo, které nikdo nezná, ale mělo by psát to právě sem na náš WhatsApp nebo na hitradio.cz. Dva z vás pak v pátek vyberem a dostanou lupeny na Banger Festival.

0: Jak by to rokeři neměli rádi, abych to řekl, ale já to řeknu, jsme si zarokovali. S American Outdoors.
1: Au. To je teda fakt hrozný.
0: Tak jo, rokovat budeme zase za chvilku.
1: Au.
0: Hit Radio zvíjí nám v polední show s vámi, Pavel Šárka. No, vyhlídka u Hřbitova, prosím vás, na Mlacové. Kdo ví? Kdo ví?
1: Počkej, to má být jakože nejlepší místo ve Zlínském kraji. Vyhlídka u Hřbitova, jo?
0: Pozor, pozor, my nehledáme nejlepší, jako to taky.
1: Ale, jasně, ale... takový to super místo, o kterým zná tak, jako ví málo lidí. Tak, jo, ale jo. Pořád vyhlídka u Hřbitova mi jako super místo úplně nepřijde. Já nevím, jako díváš se na ten Hřbitov, nebo kam se díváš?
0: Ne, no tak je to vyhlídka jako na Zlín, ale u Hřbitova, jo, dobře, na Mlacové. Dobře, no.
1: Hele, ale upřímně tam teda jezdím docela pravidelně a chodím tam a i pěšky někdy a vůbec nevím, že tam je nějaká jako vyhlídka. Tam...
0: No prostě jenom zaparkuješ
1: prostě
0: Hřbitova.
1: Aha, jo, prostě, anebo si stáneš okýnkovo autě jenom a je.
0: No a tohle je, pozor, Roman dopsal tady k tomu typu, co nám napsal na 601-13-13-05, tohle je něco, co mladí rozhodně ocení. Chápeš, jo?
1: Takže to už není pro mě vlastně, takže proto jsem to neznal.
0: Jo, takhle. Tak před 20 lety možná bys věděla.
1: Tak.
0: No, Svárovec. To znají jenom malinovičáci, ale je to obrovská chyba, je to po cestě ke svaté vodě, píše Ruda. A to je velká pravda. To je velká, já to pak pro mě už je to jako místo, že to jako tutovka, tady už to znám a tam chodím každý týden pomalu.
1: Jasně, jasně,
0: na Svárák. Ale vlastně mě nenapadlo, a to je možná i na vás, že to jsou místa, kdy, jako které my máme zažité, ale neuvědomujeme si, že je třeba zbytek Zlínského kraje vůbec nezná.
1: Přesně tak, no. A naopak já vždycky, když píšu kámoškám do takové naší společné skupiny, říkám, holky, hoďte mi tip na nějaký jako výlet, přesně, na takový to odpoledne si chci někam zajít, jako.
0: Jo.
1: Tak mi furt zipou to samé, co už prostě všichni známe, jsme tam byli stokrát.
0: Pardon, ale řeknu si, běž do zoo.
1: No tak přesně.
0: To víme všichni,
1: no,
0: jako.
1: Asi tak, no.
0: Takže děkujeme pěkně. Tak prosím vás, v pátek naší odpolední show vybíráme dva šťastlivce, které pošleme s celou partou na Banger Festival. Konkrétně jeden výherce si odnese dohromady lístky, což znamená druhý též, takže dohromady 8.
1: Jo, to je hodně top teda.
0: Hodně
1: to je
0: top.
1: Cena.
0: Tak a stačí jenom vlastně říct tady ty místa, které jsou pro vás třeba běžná, ale pro zbytek Zlínského kraje je neznají a měli by.
1: A já si to budu psát a až budu zase příště řešit, kam vyrazím, tak budu mít spoustu tipů, tak děkuju.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
5: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
4: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
5: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
4: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
5: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
7: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Jaro začíná v zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá.

0: až Karel Máj alias Honza Koten.
1: Vstupenky a více informací na www.westernove-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Disturbed na Hit Radio Zlín, odpolední show s Pavlem Šárkou, prosím vás. A mě by zajímalo, jestli jste si toho všimli taky. Já jsem dneska něco jako zkoumal, něco jsem chtěl vědět o Otrokovicích a všiml jsem si, že u nich na webu je taková vpravo dole, malá Otrokovice.cz a vpravo dole je speciální kolonka, i hlasová, je to AI asistent.
1: No kecej, to vůbec nevím, že mají.
0: Hodně cool. Jakože, ze zkušenosti, on jako úplně dobře nefunguje tak, jak bych si představoval.
1: Přesně tak, ano. Nebude ti rozumět, neustále ti bude, zopakuj mi to, co jsi říkal, co ti to mám vyhledat, jo, no.
0: Já jsem prostě chtěl něco vědět do poliklinice a než jsem se k tomu jako přes hlasového asistenta, zkoušel jsem to i hlasově, tak jsem pak nakonec se na to proklikal sám, ale cením. To jako nasazení, že jako někoho napadlo dávat AI asistenty prostě i na takové třeba jako městské weby. Mně to přijde hrozně cool. Jakože nemusí to fungovat, hlavně, že to tam je.
1: Ano, vypadá to prostě dobře.

0: tohle je odpolední show na Hit Radio Zlín, s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová a správně podle nějaké šablony zdraví, jako měli bychom správně spát a nevím, jíst, běhat, to je vždycky hrozně moc. A teď jsem zase narazil záznam nějakou novou, prosím vás. A pokud já, jako proč o tom mluvím, pokud se s tím náhodou jako potkáte, nestresujte se, že to něco nesplňujete. Jako úplně v pohodě.
1: Prosím tě, přesně, jako žádný tlak, pohoda.
0: Tak žádné tlaky. Jenom jsem teda narazil, že správně podle šablony zdraví bychom měli jíst asi 30 rostlinných potravin týdně.
1: Rostlinných potravin?
0: No.
1: Jakože myslíš zeleninu a ovoce třeba, jo?
0: Asi taky, no.
1: Jo.
0: Se o tom teďka někde psalo na internetu, u toho byla přiložená anketa, co chci říct, s otázkou, počítali jste někdy, kolik druhů rostlinných potravin týdně sníte? 12% hlasovalo, že ano.
1: Fakt jo.
0: Já chci jména, jako.
1: Co dělají ty lidi za práci, že no. Mají čas počítat, kolik rostlinných potravin no. Týdně sníte, jo?
0: Co děláš, hele, je pátek odpoledne.
1: Počítám potraviny zrovna.
0: Šel bych na pivo, ale počítám rostlinné potraviny, jo.
2: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
14: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
15: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
18: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
17: A tak to bude drahé.
18: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: kdybyste se Eda Sheerana náhodou zeptali, co je v životě nejdůležitější, řekne láska, přátelství, možná ta muzika. Kdybyste se zeptali, mě, já řeknu prachy. To je jednoznačně.
1: Vážně, a co třeba tvoje rodina, Pavle? Co tvůj syn?
0: Můj syn potřebuje prachy, takže
1: jo, ano, jasně. Takže pro jeho dobro myslíš na ty prachy, chápu.
0: Já myslím prostě jasně. Na prachy.
1: Hele, a teď se nám to tady krásně spojí, protože ve zprávách za chvilku budeme probírat právě děti a peníze, protože rodičovská v Česku nám opět vzroste na 400 litrů.
0: Co já jsem se jako, že budeme prodávat děti, nebo takového. Dobrý, tak jo, je to ještě v pořádku.

0: Taky Šeprt na závěr 15. hodiny. Teď ale nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Naštěstí dobré zprávy z cest z Zlínského kraje. Nevidím žádné komplikace. Vaše dopravní info. Molejte na 800 511 611.
1: Vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Místo 350 tisíc poskočí na 400. U dvojčat a vícerčat mají rodiče místo 700 tisíc dostávat 800 tisíc. Zvýšení má nastat od 1. ledna a týkat se bude nově narozených dětí. Návrh teď míří do sněmovny. Pětín na Uherskobrodsku chce zpomalit řidiče. Měření ukázalo, že tam třetina projíždějících nedodržuje rychlost. Objevují se i tací, co přes obec jezdí 90. Pětín ale nepůjde cestou úsekového měření rychlosti, protože se obává budoucí finanční zátěže. Nechá na hlavní tah instalovat ukazatele rychlosti a taky dva retardéry. Jeden bude u školky a druhý u odbočky ke sportovnímu areálu. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/Mark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten si od minulého dotazování pohoršil, loni na podzim byl na druhém místě. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po semifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst. Teď zaujímá životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstala Kateřina Siniaková a mezi muži v singlu klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka na 14. místo. I dál bude na východě Moravy oblačno až zataženo a může se objevit i přeháňka. V noci se ale bude vyjasňovat a můžou se opět objevit přízemní mrazíky. Zítra dopoledne si užijeme většinou slunečno, pak se ale zase zatáhne a ojediněle i zaprší. Teploty budou o kousek vyšší než dnes, až 22 stupňů.
12: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
9: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín samozřejmě pokračuje. S vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. V tuhle chvíli budeme zdravit ale do Tlumačova, takže velký shoutout pro Tlumačov.
13: Já to tam nemám ráda, my jsme s nima vždycky měli hrozný fighty, když jsem byla jako malá. Víš, že vždycky jsme si tak jako nová děděna versus Tlumačov a ještě kvasice do toho a tak,
0: jo,
13: tak jsme tam vždycky měli takové spory. No.
0: Tak jo,
13: ale chodila jsem tam do toho letního kina, to už jsme tu probírali taky.
0: Já to rozseknu. Tlumačov je lepší.
13: Au.

0: máte dnešní odpoledne úplně jakékoliv a já jenom doufám, že je hlavně po pracovní, že už máte klid. A ten klid si užíváte i z odpolední show na Hit Radio Zine s Pavlem Šárkou. Tak prosím vás, jak už si pomaličku začíná třeba bukovat nějaké ty termíny na dovolené, od 26. června na celé léto máme možnost využít nový vlakový spoj z Otrokovic do Chorvatska.
1: A nejenom do Chorvatska, tak i do Slovenska se tam můžeš dostat. Takže prostě tak nastoupíš asi v Otrokách, rozumíš, a bez přestupu tě to krásně doveze až k moři. To je pecka úplně.
0: Tak do Chorvatska je to fajn, do Slovenska si nikdo nechce.
1: Takže Slovensko je právě krásný, tam bych jela radši než do Chorvatska.
0: No to víš, že jo.
1: No jo.
0: To jo. Tak prosím vás, mně se právě líbí ta myšlenka, že nikde nasednu, tady třeba v Otrokovicích hnedka a dojedu rovnou tam vlastně bez přestupu, bez ničeho.
1: Klidu se tam vyspíš, prostě
0: no, a
1: krása.
0: Pozor, a k tomu já mám, jestli máte klidné, takové to lehké spaní. Tak nedoporučuju. Pár takových, jako jsme tady vyslali, měli jsme tady kolegyni, kterou jsme tam poslali takhle, že jela na týden vlastně do Chorvatska vlakem přes noc a říkala, že se vůbec nevyspala, protože má lehké spaní.
1: Dobře, na druhou stranu prostě přijedeš tam a lehneš se na pláž a vyspí se na pláži, no tak jako to by mě tak neštvalo.
0: Takže spálit se hned první den, to je
1: no,
0: paráda.
1: No to je pravda.

0: ať jste, kde jste, tady na Hitrádiu Zín odpolední show, vás nabádám, abyste to teďka rychle stočili k Otrokovicím nebo na Otrokovice na náměstí 3. května. Pokud se zajímáte o budoucnost veřejné dopravy Zlína a Otrokovic.
1: Jakože tam má DSZO nějakou akci teda.
0: Jo, odhalila se mě.
1: No tak, no, nebylo tak těžký, ale dobře.
0: Laťka nebyla vysoko, dala se podlézt. Tak prosím vás, dneska je speciální možnost, nebo ona pak bude ještě ve čtvrtek a pátek, ale teďka i do 18 hodin v Otrokovicích na náměstí jsou přivezené nové trolejbusy na ukázku, ty
1: jo,
0: bateriové.
1: Jo, tam ty nové bateriové. Já jsem je viděla někde na Facebooku, jsem zahlídla fotku a vypadají teda jako cool.
0: Mega!
1: Úplně, jo, že?
0: Já se chtěl říct, že to je úplně nějaká...
1: budoucnost, prostě úplně... Jo, že jo, že jo.
0: Nejvíc. Já jsem říkal, že začnu jezdit a budu říkat, že jezdím milionovým vozem.
1: No jako, to je pravda, no. Ale jako. Ty současní jsou taky milionový, ale chápu, že to není tak hezký.
0: A
1: no.
0: Tak to, když někomu ukáže, tak na to holku nezbalí, víš jak.
2: Hotovo?
3: Hotovo.
2: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
4: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz

0: levnězčiny.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlín, shrneme na dnešní nejzbytečnější zprávu dne a bohužel vás vezmu k sobě do koupelny.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Já si totiž, Paju, myslím, že tohle je přesně o tobě, ta nová studie, která teď vyšla a ukázala, že mužská bratka může obsahovat víc bakterií a bince než psí srst. Tak jak si na tom, co?
0: Ale není... Hele, párek, kde se tady...
2: No právě.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: tak jako zpíval si Ina Rehab, I'll be waiting, jakože budu čekat, tak já čekám neustále, tady je odpolední show na Hit Radio Zlín, dokud se neudělá za oknem konečně trošku líp. A já už jsem se dneska dočítal, že prý v tomto týdnu se dostaneme na 20 stupňů a bude se řádné oteplení. Co je na tom pravdy, musíme si informace ověřovat v dnešní době.
1: Řádné oteplení, no, tak jako zhruba o 4 nebo 5 stupňů tento týden, tak já nevím, jestli tomu říkáš jako řádné oteplení a má dál pršet, takže jako žádná sláva tu úplně není. Ale neboj, jednou se oteplí, slibuju.
0: Takže vlastně je to dezinformace.
1: No já si myslím zase, no.
0: Nicméně tobě se aspoň bude oteplovat příští
1: týden. Jo, mě se hodně oteplí příští týden. Já budu v Řecku, tak tam je skvěle.
0: Takže pokud chcete dobré počasí, musíte vycestovat.
1: Musíte jít se mnou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
8: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
9: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
8: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nestává se často, aby naši zprávaři, zprávařky z Hitrádia a z jiných odpolední show nás přišli absolutně vyděsit a šokovat. Prosím vás.
1: Mám to říct? Tak jak jsem to řekla teďka tobě?
0: Já asi jo? To možná neříkej.
1: Ne, já to řeknu, ve Vsetínské nemocnici se bude zítra střílet.
0: To nemůžeš říct věc na hlas.
1: Ale jo, neboj, ne, je to samozřejmě cvičení, všichni v klidu, ale musíme počítat s tím, že se tam opravdu bude ozývat střelba, bude tam všude spousta policistů v okolí, tak jenom ať to víte, prosím pěkně, jo.
0: Tak to musíme naopak říkat, tak to aby všichni věděli.
1: No právě, takže
0: aby se nikdo nelekl.
1: My ano, všichni je zachraňujeme teďka, Pavle, takže pojď.
0: Teď budeme běhat po Zlíně a křičet, že ve Vsetínské nemocnici se bude střílet.
1: Já bych šla běhat rovnou do toho Vsetína, tam to bude asi potřebovat víc, jako.
0: Nicméně, když Šárka přišla a tohle mi řekla mezi dveřma, na mě by se krve nedořezal.
1: Jste měli vidět, jak vyvalil toho čuplně, zbledl celý, jako.
0: Jsi řekl, tak to je dobrý, že mi to říkáš jenom tak jako btv.
1: No a jak to můžu vědět předem, že?

0: Taky činasky, ještě na závěr, 16. hodiny, jdeme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, potěším, nevím žádné komplikace, měli bychom jezdit bez problému a to měli bychom je docela důležité, protože situace se může změnit. Vaše dopravní info, Politera 800 511 611.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5 524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6 499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
8: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Zítra se bude v areálu vsetínské nemocnice ozývat střelba. Policisté tam totiž budou mít taktické cvičení proti aktivnímu střelci. Zítra od 8 ráno až do 15 hodin se bude v areálu vsetínské nemocnice i v jeho nejbližším okolí pohybovat hodně policistů. Prosí, abychom respektovali jejich pokyny a byli ohleduplní. Soud zprostil Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Ferry si podle státní zástupkyně v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu to ale podle tehdejších zákonů nebyl trestný čin. Rozsudek nicméně není pravomocný. Ferry si teď odpikává vězení za jiné případy, žádá ale o podmíněné propuštění. Další jednání bude za týden. Jarní mrazíky řadě pěstitelů na Moravě poškodily zeleninu. Týká se to třeba raných brabor nebo zelí. Sucho zase způsobilo škody na cibuli nebo košťálovinách. Celkovou bilanci dopadů jarního počasí na zeleninu teď dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Čeští hokejisté dnes proti Švédsku dost možná budou postrádat obránce Michala Kempného. Vynechal dnešní rozbruslení, protože se necítí dobře a nad jeho startem visí otazník. Trenéři se jinak plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje z Dány. Do první lajny se tak ke kapitánu Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi vrátí Matěj Blíml. Fandit můžeme od 20:20. I dál bude na východě Moravy oblačno až zataženo a může se objevit i přehánka. V noci se ale bude vyjasňovat a můžou se opět objevit přízemní mrazíky. Zítra dopoledne si užijeme většinou slunečno, pak se ale zase zatáhne a ojediněle i zaprší. Teploty budou o kousek vyšší než dnes, až 22 stupňů.
12: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
9: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show má před sebou dneska poslední 60 minut. Pavel Cacek, Šárka Holubcová přinesou jednoduchý plán na to, jak poznat svou vyvolenou pravou.
13: Jo, a nebo je to na tendru?
0: Ne.
13: No, díky bohu.
0: Je to ta, kterou jste, nebo ten, kterého jste potkali třeba v MHD, já vím, jak ho najít.
13: Fakt jo, tak to si počkám.
0: Jednoduchý, my v tom totiž budeme hrát docela zásadní roli.

0: Vzpomínám, DJ Antoine, Dubí Chakers na Hit Radio Zlín, odpolední show s Pavlem a Šárkou. Tak prosím vás, Petra Lexu, asi pravděpodobně všichni si vybavíme.
1: Jasnočka.
0: Je to vlastně frontman a zpěvák kapely Slza. Je teďka sám po rozchodu, ne že bych jako udělal seznamku, nicméně stalo se mu to, co většina z nás už jako zná v tom životě, že jedete MHD, já nevím, on jel asi pravděpodobně v metru, nebo co já vím, no a viděl někde takovou tu pěknou holčinu, jak se na sebe začali usmívat v tom metru.
1: Jestli.
0: A to známe úplně všichni, že jo? A teď ale přijde ten moment, že vyjdete z toho metra, tramvaje, trolejbusu s kamakoliv.
1: Ano, a už ho nikdy nenajdeš.
0: A teď je to v pytli, že jo?
1: Jasně, co
0: teď?
1: No
0: tak prosím vás, on to začal dělat pomocí sociálních sítí, začal natáčet videa, že jí prostě hledá, je tam její popis a tak dál, a doufá, že se mu samozřejmě ta holka nějak připomene, ozve, že to uvidí. A mě napadlo, že my tady jako ve Zlíně máte vlastně nás, jo, ve Zlínském kraji.
1: Ale je fakt, že občas to vidím někde na Facebooku, i přesně takhle od nás, jo, jako z regionu.
0: Jo.
1: A máš pravdu, vlastně do rádia to dejte vědět.
0: No.
1: My vás seznámíme, není problém, my vám seženem.
0: Přesně, a ne, že vy jste se na ní dívali a ona vás neviděla.
1: No právě,
0: ale...
1: anebo schválně sklupila oči, že...
0: Třeba hnedka vystoupila, jo?
1: Ano, přesně, s křikem.
0: Tak to už jsme samozřejmě zabřeli úplně do jiných příběhů. Tyhle si nechte pro sebe, ale pokud náhodou by se to týkalo těch jednoduchých, těch hezkých, že se na sebe usmíváte, dejte vědět.

0: No, protože jsem v pátek tady, kdo si možná někteří pamatujete, nebo čtvrtek to dokonce bylo, myslím si, že ve čtvrtek minulý týden na Hitradio Zim odpolední show zavedl takovou jako velmi zvláštní věc, a ne tip, na který rozhodně nepojedete, tak tomu půjdu pokračovat.
1: Nejzbytečnější kulturní tip, tomu budeme říkat, ano.
0: Přesně,
1: to by se takový to jako nikoho to nebude zajímat, určitě tam nepůjdete, ale no tak no. Pojď, co máš pro nás?
0: Ale mně to přišlo hezké. Ke dnešku startuje Open House Praha 2026, jde o víc jak stovku míst v Praze a budov, které se otevřou veřejnosti, například Sklepení pod Hradem, Branický pivovar a podobně. A mně přišlo jako hezké, že když byste si náhodou nevěděli, co na víkend, protože to má být sobota, neděle.
1: Já ti nevím, jestli tohle je ten důvod, který by mě dostal teda jako do Prahy. Jako,
0: no jak říkám, asi nedostane.
1: No právě, ale jako takhle, když už byste tam zrovna náhodou byli, můžete se jít podívat.
0: A pokud vy dva zrovna, co tam jedete, tak víte, přesně, co tam můžete dělat.
1: Nemáte zač, skvělý tip.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hitradio.
3: Dneska je opět u nás Richard ze Slevomatu. Richarde, povídej, co je teď na Slevomatu zajímavého.
4: Ahoj, dneska vám chci říct, že běží na Slevomatu obří kampaň na cestování. Jestli jste to ještě nezaznamenali, tak zaznamenávejte. Do 25.5. nakoupíte ještě výhodněji spoustu pobytu.
3: Výborně to slyším rád, protože batůžek už tady mám, přibalím si jenom doklady, pro jistotu beru opalovací krém a ty mi prozraď, kam jedem.
4: Kam chceš, ale každopádně ušetříš.
3: No takhle, přímě jsem myslel, že to budeš platit ty, ale dobře, tak aspoň ušetřím, jo? Ale kde tu nabídku najdu?
4: Je to normálně hned na hlavní stránce slevomat.cz a tam hned uvidíš nahoře velkou upoutávku. A slibuju ti, že když tam bude něco fakt ve velký slevě, tak to platím.
3: A dobře, to rád slyším, tak počkej.
4: Co tam šubelíš, ty už si to hledáš, ne?
3: No tak já jen tak kontroluju, jestli je to tady opravdu, hele. Široký výběr top hotelů u nás v zahraničí. Hele, 40% už je dost?
4: Jasně, to stačí. Takže přátelé, Kuba teď nějakou dobu nebude vysílat. Já se těším příště a vy nakupujte, protože to musíte zažít.
2: Arrivederci! To musíte zažít se Slevomatem na Hitradio.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
7: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
8: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
7: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
8: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
7: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
8: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
9: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
10: Hausbrand Café, per favore.
11: Si, signora. Hausbrand.

0: suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Se porouchalo teplotní čidlo v obrovitánském skladu, kde zraje prošuto, jo. A kvůli tomu přehřátému vzduchu se tam zničilo přes 15 000 prémiových šunek, jo. Škoda, tam je prostě miliony eur. Všichni to prožívají úplně extrémně. Já si úplně představuju ty Italy, jak tam naběhnou do toho skladu a Giovanni, Giovanni, prozraď mi, je prošuto v pořádku.
2: Kaco, 15 000 kousků prošuto, je břiž.
1: Adio,
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát. Ty karty, který jsme měli.

0: Tak Mirája Trips dokola na Hit Radio Zlín odpolední show a dneska teda při pondělku. Já si myslím, že jsme to všichni zvládli bez problému. Doufám, že i u vás v práci to bylo relativně bez problému na 18. května. Rozjeli jsme tady v odpolední show, další týden žijeme Zlínský kraj, tentokrát hledáme místa, která nikdo nezná, ale měl by. Každý zapojený automaticky svým tipem, co píšete na hitradiozlín.cz nebo náš WhatsApp, má šanci získat dohromady hned 4 lístky na Banger Festival na tenhle víkend. Vás tam pošlem vlastně v celé partě, protože repiky a hip-hop jedině ve skupině. Jen já tam budu sám.
1: Jo, já rozhodně nejdu s tebou, tohle není pro mě, ale tak možná tvoje žena půjde, uvidíš. Když jí slíbíš nějaký drink, tak ona půjde. Probírali jsme tady i to, že nám z Otrokovic začne brzo jezdit vlak, který nás úplně přímo bez přestupů zaveze do Chorvatska i do Slovinska k moři, a že to teda absolutně není cestování pro lidi jako Pavel, který mají lehký spaní.
0: Naopak, to není pro moji ženu. Jo. Má lehké spaní.
1: Ty bys se sklidně vyspal, jo, i ve vlaku mezi kupou cizích lidí.
0: Já spím už teď, já tě neposlouchám. Ale co zaručeně probere, to je vždycky muzika, jasné hity, které nejenže známe, ale hlavně máme rádi. Lenny Kravitz, again, tady u nás, odpolední show.

0: Jednou za čas tady v odpolední show na Hitrádiu Zlín se taky objeví téma Maxi Jedlík. Toho pravděpodobně poznáte už všichni, minimálně aspoň jako poslechu, jakože víme, že tady nějaký Maxi Jedlík je, který vyhrává všechny možné pojídačské soutěže. No tak ten teďka, prosím vás, v Hradišti spořádal plechovku nejsmradlavějšího jídla na světě.
1: Uj, to je taková ta hnusná ryba, ne? Naložená, že se to nesmí ani převážet letadlem.
0: Surmstroming? A k tomu spořádal i legendární stoleté vejce. Já vám odmítám, absolutně odmítám vysvětlovat, co to je.
1: Já jsem se přesně chtěla zeptat, jako fakt je to 100 let starý vajíčko, to
0: ano, ne. Já vás odmítám vám popisovat, jak to vypadá, nebo
1: uj, no takhle předvečeří o tom fakt nemluvme, ne, ble.
0: I pokud náhodou jste měli moc krásný den, tak se podívejte na internet, co je to stoleté vejce. A tímhle zároveň bych chtěl ukončit, jakože žádná spolupráce nezačala, ale veškerou spolupráci s Maxi Jedlíkem. Tohle je něco jako extrémně bizarního.
1: A tak to je to frajer zase, jako klobouk dolů.
0: Jo, je pravda, že ty mu můžeš uvařit úplně cokoliv.
1: No přesně tak, no, potom neuzvládne všechno.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
7: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID.Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: www.sport.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Tři dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
4: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
2: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: jsme se někteří neoklepali ze zprávy, že Maxi Jedlík dokázal u nás ve Zlínském kraji v Hradišti spořádat legendární stoleté vejce.
1: Já jsem se fakt podívala, minut. Jak to vypadá. A to je teda, ale ekl úplně blé.
0: Ekl, že to je.
1: Uj, ano.
0: No, to je velká paráda, to je nové slovo, to se naučím. Já jsem se mimochodem ještě, než se s vámi teda rozloučím odpolední show pro dnešní den a budeme se těšit samozřejmě zítra zase na 15. Tak se naučíme nové slovíčko, které jsem se naučil teďka, jsem byl v Ostravě na Majálesu. Mm-hmm. A já jsem se naučil nové slovo. Já jsem zjistil, že všichni asi víme, co to znamená, když se řekne o ženě, že je puma.
1: Jasně.
0: Jo, to je nějaká ta žena, dejme tomu 40+.
1: Tak, taková ta jako, micina prostě.
0: Jo, taková ta pěkná baba, která to chce, jak se říká.
1: Ano, jako, že, je na lovu.
0: Jo, je na lovu. No a teď jsem se naučil, jak řekneš ženě, která je 30 až 40 a je na lovu. Není to ještě puma, ale je...
1: No.
0: Je vidra.
1: Cože? To je hrozný.
0: To tam někteří říkali, já jsem si to teda odnesl jako takovou pomínku, že teda teď ty jsi vidra. Ty kdybys byla na lovu.
1: Já nejsem na lovu, nejsem.
0: Ale kdybys byla na lovu, tak jsi vidra.
1: Ježiši, to zní fakt hrozně. Jako. Jestli mi budeš říkat, že jsi vidra, tak poznáš můj žev, ty jo.
0: Poučení z toho teda jasné, pokud znáte ženu, která je vidra, neříkejte jí, že je vidra, jinak se z ní stane zase hydra.
1: To si tak. Byš roztrhát jako vzteklý Wolverine.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Silničáře začali s údržbou mezi Boršicemi u Blatnice přes Slavkova Horní Němčí až po Strání. Naplánované to mají až do pátku, počítejme s menším omezením. A stejné je to taky ve Starém Městě přes obchodní zónu a Huštinovskou. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo současných 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc, na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela, kterou dnes schválila vláda. Změny v preventivním screeningu u rakoviny prsu. Od července už nebudou ženy pro vyšetření na mamografu potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Objednání bude možné napřímo. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlabáče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování dnes schválil kabinet. Prezident podle Hradu považuje Hlabáče za dobrého kandidáta, a to i vzhledem k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání nebo schopnostem. Start cyklistické Tour de France se v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie. Po letošním zahájení ve Španělsku a následně ve Velké Británii se pak uskuteční v Remeši. Upraveném kalendáři, který se přizpůsobí olympijským hrám v LA, začne 115. ročník Staré dámy už 24. června.
9: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
8: V noci a ráno pak polojasná oblačná obloha, ojdněle se mohou tvořit mlhy, ranní teploty kolem 9 až 4 stupňů. V průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, postupně přehánky nebo dokonce i bouřky. Maximální teploty 17 až 22 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
10: Pondělí 18. hodina, to neznamená nic jiného, než že startujeme hudební speciál Hit Radio Club.

Tičku velmi dobře znáte, Bonnie M. Královali zejména v 80. a v 88. vznikl Megamix. Písně, které velmi dobře známe, dali do jednoho dlouhého tracku, který jsme připomněli na Hitrádiu právě teď. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik. Ten jsme odstartovali, tak jako každý všední den úderem 18. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Vybíráme to nejlepší a nejzásadnější z 80., 90. a milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem a v tom jsme našli třeba i tenhle klenot, jmenuje se Yellow. Stojí za ním skupina Coldplay. Tak si to pořádně užijte.

0: parádní, pozitivní, motivační. Tak by se dala shrnout písnička Highland, kterou jsme si poslechli právě teď od hudebního projektu One More Time. A tohle už je další velmi známá záležitost. Písnička, která královala zejména v 80. Pet Shop Boys, It's a Sin. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou, i takhle vám na Hitrádiu budeme hrát v těch příštích minutách. No a hitů těch máme snad nekonečno, tak přidáme třeba ještě Janet Jackson a nebo skupinu No Name, i na tu se můžete těšit.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla skupina No Name, Věčnost, písnička, kterou jsme rádi připomněli. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Hrajeme taky hokej a hokejem žijeme na Hit Radio, to je jasná věc. Dnes ve 20 hodin nás čeká pochopitelně duel se Švédskem, respektive 20 hodin 20 minut k tomu, kdy padne to úvodní buly, tak budeme moc držet palce. Do té doby si ale hrajeme to nejlepší z minulosti a v našem archivu se objevil třeba taky Mike Oldfield. Maggie Reilly pomáhala s písní, která se stala naprosto ikonickou. Tak ji teď dáme na Hit Radio. Moonlight Shadow.

0: Tohle pondělí je hodně na pohodu. Postaral se o taky Orange s hitem What's Love Got To Do With It. Tahle písnička úplně původně pochází od Tiny Turner. Představila jí světu v roce 1984. Každopádně v roce 1996 dostala tenhle z Brusu nový svěží kabátek. Orange ten beat zpomalil, taky si tam zarepoval, najal si jinou zpěvačku. No a výsledkem je písnička, která přežila do dnešních dní a stále je naprosto fantastická. Mohli bychom to vzít, nakopírovat a vložit taky do téhle písně, protože má úplně podobný příběh. Single, který přežívá celé generace a ještě mnoho jich bude dál doprovázet. Tak moc fantastický je projekt Laidback a písnička Bakerman. I tu pro vás máme na Hitradio připravenou v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic vám už za chvíli i takhle budeme hrát.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
5: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
6: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Design for Life. Určitě jste teď poznali skupinu Manic Street Preachers. Tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Radio.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký pondělní večer. Hit Radio.

ne, baby nebude sedět v koutě. Nenechali jsme jí sedět ani my, tohle byl hříšný tanec. Určitě si vzpomenete na tu legendární hlášku a taky to velkolepé finále, kde se objevila právě tahle píseň If I Had The Time Of My Life. Ten samotný snímek se odehrává v létě roku 1963. Každopádně písnička nás zavedla do 87. Pokračovat budou teď No Doubt, Just a Girl. Tak i tohle vám hrajeme na Hit Rádiu v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase.

Tohle byly Monkey Business, Piece of My Life. I tohle jsme vám hráli na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Posloucháte to nejlepší od 80. až po milénium. Nachystali jsme taky tuhle parádní věc.

0: při pondělku nám náladu zlepší Bewitched a jejich Rollercoaster. Projedeme se tedy na horské dráze a to už je za chvilku. Taky Fine Young Cannibals nebo Two Brothers on the Floor. I tohle pro vás máme připravené. Na své si přijde opravdu každý.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.

0: Tak tohle asi netřeba zevrubně představovat, Queeny pozná úplně každý. Tohle byla jejich One Vision. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Europe, The Final Countdown, tak to bude výlet na sever, do Švédska. No a abychom to drželi vyrovnané, tak proti tomu Švédsku, jelikož dnes hrajeme hokej, tak budeme hrát taky muziku, taky českou. MiG 21 na chystaní malotraktorem se projedeme. Už je za chvíli na Hit Radio. Stejně tak Entrance Disco. I to stihneme do konce hodiny hrát. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

Final Countdown, obrovský hit, který jsme připomněli na Hit Radio právě teď a který nás dovedl také k 20. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu otevřou Depešáci. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký pondělní večer.

Tahle písnička, která zpěvačce Kylie Meno do života přinesla štěstí. I Should Be So Lucky. Hráli jsme na Hit Radio. Mimochodem, když tuhle píseň nahrávala, tak prakticky neměla zkušenosti se zpěvem, protože Kylie Meno byla především zpěvačka, tedy herečka, a dříve vystupovala v seriálu Sousedé. To byl seriál, který úplně původně pocházel z Austrálie. Kylie Meno tam měla velmi výraznou roli. No ale tak nějak se začala pohybovat v tom hollywoodském světě plném celebrit a z Austrálie se dostala právě i do Ameriky. Všimlo si trio producentů, to si říkalo Stock Aitken Waterman, což je mimochodem slavná trojice hitmakerů, která produčně stojí za celou řadou naprosto skvělých hitů z osmdesátek. No a tedy i Kylie Meno dostala možnost naspívat jednu z jejich písní. Byla to právě singlovka I Should Be So Lucky a mimochodem tahle píseň prý vznikla za pouhých 40 minut. To se občas u těch vůbec největších hitů vlastně stává. Je to scénář, který sem tam slýcháme. Tak za chvilku přidáme další velký hit skupina U2, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Ale teď Captain Hollywood Project Fly.

0: slibovaná partička z Irska, Bonovox, jejich hlasem. Určitě jste poznali skupinu U2. Stuck in a moment, you can get out of. Záležitost, kterou jsme slibovali a slib splnili. Máme pro vás věc, na kterou se možná trošku zapomnělo, ale je to škoda. Tohle je Karia, Spoutaná. Hodně velká vlna nostalgie. Takhle vám budeme hrát na Hit Radio v pokračování dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

Ronan Keating nám teď zpívá Don't Fight It, každopádně naopak, my musíme fajtit, poněvadž protože teď se hraje hokej. Česko se postavilo proti výběru Švédska, chce si napravit reputaci s tou prohrou proti Slovinsku. No a zatím to vypadá slibně, protože už ve třetí minutě padl gól a pochopitelně do té správné branky. Národní tým je tedy ve vedení, Lukáš Sedlák tečoval nahození Filipa Hronka od modré čáry a kotouč skončil ve švédské síti. Tak si hlavně budeme držet palce v tom, ať tahle bilance pokračuje. My pokračujeme v těch největších hitech, hrajeme 80, 90, Millennium, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Za chvilku Pretenders, teď ale Farel.

0: Fresh in the Pocket. Tohle je singl, který v roce 1980 opanoval světové hitparády. A přitom mu zpěvačka skupiny Pretenders vůbec nevěřila a nechala se slyšet, že jí ani moc nebavil. Nakonec ale hit, který neměla ráda, znamenal, že na hudební scéně tahle partička částečně z Ameriky, částečně z Británie prorazila. My pro vás máme další velké jméno, u nás je to totiž jedno velké jméno za druhým. Prostor na Hit Rádiu dostane skupina Lucie nebo zpěvačka Dido. Tohle je její ikonická věc. Písnička Life for Rent. I tohle vám ještě do konce hodiny zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Tohle je Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax si určitě nedali naši borci na ledové ploše, je to neuvěřitelná kanonáda. Švédsko-Česko, aktuálně 0-3, tedy 3-0 v náš prospěch. To jsou dobré zprávy.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

Takhle krásně jsme si hráli uplynulé 3 hodiny. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ten nabízí to nejlepší z 80. 90. a milénia. A teď je dospěl do velkolepého finále. Na Hit Radio pokračujeme třeba Lady Gaga nebo skupinou Imagine Dragons. A taky dál fandíme českému hokeji. Držte palce.

Chcete kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality. Dunav!

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
5: Hit Radio.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online. e-kondomy.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
3: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
2: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta dalších.
3: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
2: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
3: Více na Facebooku, nákupní centrum Čepkov.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

kvalitní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.